Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: To je 45 prodejen na jednom místě.
1: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
2: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
1: nc.cepkov.cz
0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu

0: Zlín.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio. Tě duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes. Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
2: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
3: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
4: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
1: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
4: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
5: firmanazážitky.cz.
0: Hit Radio. Hit Radio.
6: Let's get it started in here.

0: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Stát letos na mýtném vybral přes 10 miliard korun. Za první pololetí přinesly poplatky od kamionů a dalších těžkých vozidel do státní pokladny o téměř 6% víc než loni. Více než polovinu celé částky zaplatili zahraniční dopravci. Nejvíce peněz stát vybral za jízdu po dálnicích, které tvoří většinu spoplatněné sítě. Mýtné platí vozidla s hmotností nad 3,5 tuny. Požár na jihu Francie už se dál výrazně nešíří. Plameny v departementu Var spálily přes 2,5 tisíce hektarů a hasiči je dostali pod kontrolu. Oheň ale zatím není úplně uhašený, proto zásah pokračuje. Francie se letos kvůli vedrům a dlouhodobému suchu potýká s mimořádně náročnou sezónou lesních požárů. Podle tamního ministra vnitra počet požárů dál roste. Lukáš Provod je nejlepším fotbalistou uplynulé ligové sezóny. Záložník pražské Slávie získal ocenění podruhé v kariéře po hlasování trenérů, kapitánů i sportovních novinářů. Za sebou nechal Vladimíra Daridu z Hradce Králové a Sparťana Lukáše Haraslína. Úspěch slaví i Slávia jako celek. Nejlepším trenérem byl už po páté vyhlášen Jindřich Trpišovský. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Hasiči včera odpoledne vyhlásili likvidaci požáru budovy 34 ve Svitu. Bylo to téměř po dvou týdnech prací. Na místě ale přesto zůstali, aby torzo budovy monitorovali a v případě potřeby zasáhli. Bezprostřední okolí zůstává uzavřené. Nyní už se budovu může převzít vlastník, společnost Cream. Termín předání ale zatím není známý. Pak dojde na demolici torza. Zjišťování příčin požáru může podle hasičů trvat několik měsíců. Dnes nás čeká hodně oblačnosti a postupně na většině našeho území přehánky. Teplota na východě Moravy vystoupá na 20 až 23 stupňů.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně šampionů.
1: Ahoj, krásný čtvrtek.
2: Ahoj, dobré ráno.
3: Ahoj, vy jste to dneska udělali celý nějak naopak, když vždycky začíná mluvit Michal, tak mě to zmatlo.
2: Já jsem si říkal, jestli tě to překvapí, jestli tě to nevykolejí.
1: Mě se dává pozor.
2: Tak, no. S vámi tady Jasmin, David a já, krásné ránko. Jsme moc rádi, že jste se stavili a že tady s náma jste každý ráno. Stejně jako Čina s Chytím začínáme.
0: Hit Radio Zlín.
4: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu se na to, jak měl jsem tě.

0: takhle jsme odstartovali čtvrteční snídaní šampionu na Hitrádiu, 6 hodin 10 minut s vámi my tři, Michal, Jasmina, David, dobré ránečko.
1: Než jdete na toaletu, tak se vyplatí udělat dvě věci, jo. Za prvý zkontrolovat, jestli tam je toaleťák, jasně, ale ještě existuje jedno důležité pravidlo, a to sice, že než si sednete, tak se podívat dolů pod vás, protože to jeden chlapík v Americe neudělal a místo vody v té míse byla...
0: Kdo? Kdo tam byl?
1: Krajta královská.
0: Aj ta krajta. Ale to je, já se tady toho teda bojím, nevím, jak to máte vy, ale ne, že by tam byla krajta, ty tady u nás jako většinou nejsou, ale že tam bude třeba nějaký pavouk nebo něco takového.
1: Já se bojím doslova těch hadů. Vždycky, když slyším nějaký tenhle případ, tak já pak prostě, i když z toho záchoda odejdeš, tak zavřeš úplně ten záchod, ale stejně ten had by to zvednul, že jo, to je jasný. A prolez by ti domů. Mně to říkali takhle v útulku, kde jsem byla, a oni tam měli i hada a pán mě strašil a pak mi říkal, a to si myslíte, že on by to nezvedl, to prkínko? Říkám, tak děkuju, že jste mě uklidnil.
0: No, mě by zajímalo, Jasmin, kdyby na tebe z mísy vykouknul had, tak jaká by byla tvoje první reakce?
1: Já bych umřela na místě. Já se tak bojím hadů, že já bych měla takový šok, to by nešlo.
0: Ale vlastně David nehnul ani brovou, protože David je správný chlap. Nám se to totiž chlapům děje normálně, jo. Jenomže my prostě vždycky, co odejdeme z toho záchoda, tak ta kobra jde vždycky s náma.
2: Já jsem to celou dobu měl v hlavě, jenom jak to formulovat. Udělal jsi to za mě.
0: To nemusíš formulovat, to je čirý život. A shodou okolností jdeme do zoologický. Shakira, Zoo na Hitrádiu, 6 hodin 12 minut. Hezké ráno. We're wild and we can't be tamed. And we turn

0: 7. 3 minuty k tomu, tohle je Bob Sinclair, Love Generation a tohle je taky čtvrteční hit rádio Dobré ráno. Ani dnes vás neochudíme o rychlou pětku, dneska v 7.35 budete soutěžit o pobyt v Magnetit hotelu Šumava v Železné Rudě. To ubytování je jenom pár kroků od turistických tras a cyklostezek. V hotelu budete mít wellness s finskou a parní saunou, nebo si můžete vychutnat výbornou večeři v hotelové restauraci.
1: Součástí výhry je taky Šumava Card, což je projekt, který vám tu dovolenou ještě vylepší, a to o řadu dalších výhod, bonusů u zapojených partnerů po celý západní Šumavě. Takže vy vlastně nevyhráváte jenom to ubytko, ale máte v tom kompletní zážitkový pobyt plný výletů a nejrůznějších výhod.
0: To si myslím, že je skvělý důvod, proč poslouchat Hit Radio i okolo 7:30. O to budete soutěžit o 7:30. No a za malou chvíli pro vás máme další hity Hodiny nebo třeba Ava Max. No a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu. Hezké ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz.
3: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: Elitedate.cz.
12: Fenomén Šance Liga je zpět.
13: Tady Tomáš Poznár ze FC Zlín. Jdeme do nové sezóny naplno. Buďte u toho s námi od prvního kola.
12: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
14: 30 000 korun za nástup? To už stojí za pozornost. V zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě. Skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám. Volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice. Partner jistoty.
15: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Tvaroh tuční Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
16: Hit Radio. Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
17: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejná.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Moravy a Slezska, hlásíte překážku v plynulosti provozu. V Ostravě, v Polance, v ulici Kpile probíhají stavební práce, počítejte s omezením.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz Hit Radio Zlín.

0: Když se podíváte na hodiny, ty ukazujou 6.31. Hodiny, dívej, na Hit Rádiu. Vám, že máš,
1: co chceš, a dívej, už jdeme pozdě o minutu. Tak jako v začátku,
0: když ladili jsme struny. Posloucháte Hit Rádio a David pro nás má ranní update. Ranní
2: update. Prince George slaví 13. narozeniny. Nejstarší syn prince Williama a princezny Kate je po svém otci druhý v pořadí na britský trůn. S přibývajícím věkem se postupně připravuje na budoucí roli britského krále. V Barceloně vznikla nová nástěnná malba na počest fotbalových mistrů světa. Pouliční umělec na ní zachytil střelce vítězného gólu Ferrana Torrese, jak líbá trofej pro mistry světa. Dílo připomíná první španělský titul po 16 letech. Samsung představil novou generaci skládacích telefonů. Na akci v Londýně ukázal 3 nové modely, včetně historicky první verze Ultra, jejíž cena může dosáhnout až 70 000 korun. Novinky lákají na vylepšený systém ohybu i jednodušší otevírání.
0: Řekni, kdo dá za telefon 70 000 korun.
2: Strašný.
0: A ještě za skládačku.
2: Tak jako, když se nad tím zamyslí z toho technologického hlediska, že dokážou udělat display, který se ohne, za mě klobouk dolů, ale jak říkáš, 70 000 korun za to asi nestojí.
0: Já bych se nad tím dokázal zamyslet, kdyby tady ty technologické firmy dokázaly udělat telefon, který vydrží nabitý alespoň 3-4 dny, jo. Protože takhle z toho máme vlastně v podstatě vzato, technicky vzato pevnou linku. Všichni. Daft Punk, One More Time, další tip pro vás tady na Hit Radio, 6.32, pojďme si to užít. Krásné ránko.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, Rosalyn a Snap. 6.39, dobré ráno z Itrádia.
1: Kdybyste mohli vyškrtnout jeden rok školy, který by to byl? Nemusíte přemýšlet vůbec, protože někdo už to možná za vás vybral. A to sice Tomio Okamura, který navrhuje zrušit 9. třídu základní školy, protože by to prý ušetřilo desítky miliard a mladí by mohli dřív do práce.
0: No jo, to je ten důvod. Já jsem to včera tak někde jenom zahlít a já jsem ten článek ani nerozklikával, protože jsem si říkal, že to je hrozná capina. Říkám si, tyjo, proč jako? A teďka představ si, že ve 14 teda skončíš a co? Takže jako jdeš do práce, že se teda pak zruší střední škola, vysoká škola, nebo jak to mám rozumět?
1: Já tomu taky absolutně nerozumím. Navíc si myslím, že 9. ročník je taková ta příprava na tu střední školu,
0: no,
1: a že tím strašně moc ty děti přece jako ochudíš, no, o tenhle ten ročník. I když jsem četla i názory, že někdo si myslí, že 9. je jenom vlastně opakování 8. a že jo, pojďme do toho, ale...
0: Já bych to nerušil, ale já to vlastně docela chápu, to budou nějaký moresy z domoviny, jo, protože když se v Ázii chodí do práce už ve 3 letech a v 12 jdeš do důchodu, vlastně tomu rozumím.
2: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun.

0: nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Hledáte prázdninový program pro děti? Vydejte se do Říše pohádek v Galerii Desítka. Čekají vás pohádkové postavy, zábavné hry, tvoření a příjemné prostředí pro celou rodinu. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin v 10. patře obchodního domu Zlín.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
10: Koupelny pro každého.
9: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně ve Valašském Meziříčí.
10: Koupelny pro každého.
11: Hit Radio. Hit Radio.

Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Z Moravy a Slezska máme informaci o překážce v provozu. V Prostějově v České ulici probíhají stavební práce, počítejte s omezením.

0: Za 8 minut 7 hodin dáváte si čtvrteční Hit Radio, to nám dělá velkou radost. A mě by zajímalo, jestli jste už viděli Odysseu. Dnes je to totiž přesně týden, co tahle Nolanova novinka je v kinech. A my jsme se o tom minulý týden bavili, mělo to asi 60%, jsme koukali na ČSFD a teď to má, schválně tipněte si, kolik to má. Kolik to má? Ono těch 60% důležitý dodat, že to bylo od filmových kritiků a lidi, co to viděli před premiéře. A teď to má, tak kolik myslíš, Jasmin?
1: 90.
0: Dobře, co ty, Davide?
2: Já se budu víc trošku při zemi, já říkám 82.
0: Tak 85, tak nějak skoro ve středu toho, co jste typovali. 85% není úplně málo. A co není úplně málo, tak to je stopáž toho filmu. On má 3 hodiny. Jasmin se směje, ty jsi říkala, že vy na to vyrážíte.
1: Jo, někdy příští týden nebo přes příští. My jsme kupovali lístky hnedka, ale hnedka to bylo vyprodaný, takže jako do toho IMAXu vyloženě.
0: A to mě řekni, já to teda neviděl, ty jsi to viděl, Davide?
2: Zatím ne.
0: A to mi řekni, toto je opravdu tak dobrý, jo?
1: No prejo a jako ta dílka, ta je zajímavá, ale i když nemám ráda dlouhý filmy, tak spousta lidí, co tam byla, tak říkalo, že vlastně si ani nevšimneš tý dílky v toho filmu, že je to tak strašně dobrý, že ti to uteče lusknutím prstu.
0: Já teda, vy, kdo jste to viděli, tak možná jako cítíte ze mě takový to divení, jo, protože opravdu já nejsem moc filmovej, ale vy mě přesvědčujete, nejenom teda posluchači, vy nám píšete, jak to je super, i teďka, co mi říkáte vy, že teda asi by nebylo špatný na to zajít. Davide, nechceš jít do kina? Nicméně, promiň.
2: No chci, ale s někým jiným, no.
0: Takže, ale takhle, ten film má 3 hodiny a co jsem, já jsem si všiml na internetu, lítaj rady, to by vás nenapadlo, když si během filmu můžete odskočit,
2: jo,
0: abychom nepřišli o to nejdůležitější, takže vy, kdo se chystáte na Odysseu třeba dneska, jo, takže si pište, když se vyplatí odejít, abyste o nic nepřišli, tak to je 27. minuta, jo, máte 60., 105. a 130.
1: Tenhle ten seznam vytvořili fanoušci, taky jsem to viděla, prostě seznam okamžiků, kdy teda asi o nic nepřijdete, ale je to vtipný, že to jsou 3 hodiny bez nějakých 8 minut, ten film, a vyberou jenom ty 4 minutky, jinak je to všechno tak strašně dobrý, že nedoporučujou, abyste vstali.
0: No já si myslím, že ta 27. minuta a ta 60. to bude v pohodě, jo? Že opravdu pak krizička, jakmile do sebe narvete popcorn a vychlastáte tu litrovou kolu, tak to prostě ta 105. a 130. minuta to zachrání. No tak jestli vyrážíte na Odysseu, užijte si to a klidně nám napište nám recenzi na to, jo. Klidně i vy, kdo jste to už viděl, rádi se to tady přečteme.
1: Až řekneš, klidně i vy, co jste to ještě neviděli.
0: Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind, další hity pro vás na čtvrteční

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je Acema.
3: A co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je Acema.
3: A 30?
4: Acema.
3: A 40?
4: Acema.
3: A 50?
4: Acema. Jde to i bez banky.
3: Hele, nezaseko ses?
4: Ne.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: Zahradnictví Slunečnice. Stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice. S láskou vypěstováno.
0: On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Ropa zdražuje na nejvyšší hodnoty za posledních 6 týdnů. Ceny žene vzhůru, pokračující konflikt na Blízkém východě a obavy z omezení dodávek na světové trhy. Severomořská ropa Brent se dostala nad $94 za barel. Růst cen ropy se může v dalších dnech promítnout i do cen pohonných hmot. Analytici proto dál sledují vývoj situace na Blízkém východě. Důchodový systém je letos zatím jen mírně ve ztrátě. Za první pololetí skončil schodek na skoro 3,5 miliardách korun, což je nejlepší výsledek za posledních 7 let. Podle ministerstva financí se hospodaření důchodového účtu postupně zlepšuje. Ministerstvo práce očekává, že do konce roku by se systém mohl dostat do přebytku. Od příštího roku se ale počítá s novými výdaji na důchody. Trump chce v čele OSN šéfa světového fotbalu. Podle amerických médií si prezident Donald Trump přeje, aby se novým generálním tajemníkem Organizace spojených národů stal předseda FIFA Gianni Infantino. Současnému šéfovi OSN Antonio Guterrezovi končí mandát na konci letošního roku. Nového generálního tajemníka bude Organizace spojených národů vybírat ještě letos. Zatím ale není jasné, jestli by Infantino o funkci vůbec usiloval. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: O cykloturistiku ve Zlínském kraji je obrovský zájem. Třeba sčítač na stezce podél Baťova kanálu zaznamenal jenom za první pololetí skoro 100 000 průjezdů, výrazně víc než loni. Hodně vyhledávané jsou i cyklostezky Bečva nebo přeshraniční Bevlava. Cyklistek nám láká rozmanitost stezek. Můžou projet Slovácko, Hostýnské vrchy, Javorníky i Beskydy. A zájem zvyšují taky cyklobusy, které lze pohodlně rezervovat online. Na východě Moravy bude celý den vládnout proměnlivá, vesměs velká oblačnost a postupně na většině území zaprší. Dnešní maxima 20 až 23 stupňů.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
11: My vám přejeme hezké ráno.
12: Krásnou středu, čtvrtek teda.
11: Tak jak?
12: Čtvrtek dneska.
11: Čtvrtek 23. července, půlka prázdnin za chvíli za náma. Fu, no letí to.
12: Zajímá mě jedna věc. Kdo by vám musel napsat, abyste přehodnotili svůj vztah? Jo, nějaký váš idol. Zapřemýšlejte se nad tím, zůstaňte s náma, protože následující příběh, to je fakt síla.
11: Přemýšlet teď nebo až potom?
12: Oni, ty ne.
11: Jo.
12: Nebudu tě trápit, Míša.
11: Tak a jestli vy milujete 90, tak už hledejte volume, už hledejte, kde se to rádio zesiluje, protože tohle vás bude bavit. Gala na Hit Rádiu. Hezké rádio.

0: 9 minut po 7 ladíte Hit Radio. Dobré ránko.
1: Existuje jedna jediná zpráva, která dokáže během pár minut změnit něčí život. Hrozně by mě zajímalo, co v ní muselo být. Nicméně podle všeho stačila jedna zpráva na Instagramu a z neznámý konverzace byl za pár dní vztah se španělským fotbalistou Laminem Yamalem. On napsal slečně, která měla už svůj vztah, normálně zadaná slečna. Yamal jí na Instagramu napsal dvě zprávy. A ona se člověče hnedka rozešla a začala chodit s Yamalem.
0: No tak tady se naskýtá otázka, co jí teda mohl Yamal napsat. Napadá vás něco? No tak jako napadá, že jí mohl napsat ahoj v té první zprávě a v té druhé zprávě screenshot bankovního účtu.
2: Výpis účtu.
0: Výpis účtu, jo. Ale takhle, to se jako neděje, ale napadlo mě, jo, že by...
1: Jako otočila rychle holka, ale to mě zajímá, teda možná to byl její velký idol a zajímá mě, jestli vy máte někoho takovýho, protože já ne. Kdo kdyby vám napsal, tak dokážete ukončit svůj vztah. Tady padaly různý jména a David mi říkala, neříkej, že kdyby ti napsal DiCaprio. Ne, mně se prostě nikdo takhle nelíbí.
2: Proč lžeš? Ne.
0: A kdyby ti poslal DiCaprio?
2: Ne.
0: Takhle, já nevím, ale protože David už je zadaný, tak asi za mě nikdo. Dobře,
2: já jsem ti psal včera a neodepsal jsi ani.
0: To je pravda, já jsem ti dal takzvaně zobrazeno. Jo? Ne, já teda, jestli já mám jednu oblíbenou herečku a modelku, Emily Ratajkovský, možná znáte.
2: No, tak to bych se taky nechal přemluvit.
1: A je to tady.
0: Ale nemáš náhodou svatbu letos, Davide?
2: Mám, tak to s tím nesouvisí.
0: Přesně. Eva neposlouchá, pravděpodobně, takhle brzo ráno. No tak necháme to na vás. Je někdo takový, vy kdo jste ve vztahu, jestli kdyby vám napsal někdo známý, nějaká osobnost nebo nějaký fotbalista, jestli byste teda jako to líbili, takzvaně, jak se říká dneska moderně.
1: Ne, kdyby vám prostě napsal jako ahoj, jak se máte, ale opravdu, kdyby o vás, představte si to, jo, že fakt ten člověk o vás má zájem, vybral si vás, našel si vás na tom Instagramu a chce jenom vás, jo, klidně ten Johnny Depp, DiCaprio, kdokoliv, a chce vás, tak co uděláte?
0: Je to tenkej let, no nebojte se to přiznat, my to tady vyřídíme anonymně. Nahrajte nám to jako hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp, anebo nám to sem hoďte klasicky zprávou. My k vám házíme další muziku, tohle je Pharrell Williams, Happy na Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle jsou Coldplay, Little Sims a Burna Boy. We Pray na Hit Radio v 7 hodin 19 minut, hezké čtvrteční ráno.
1: Vyprávili jsme vám tady o situaci, kdy jedna zadaná slečna obdržela na Instagramu zprávu od španělského fotbalisty Yamala, jo, nový teda mistr světa s jeho týmem. No a jak si se hnedka okamžitě rozešla se svým tehdejším přítelem a rovnou skočila do vztahu s Yamalem.
0: My jsme řešili, co v té zprávě asi mohlo být, to je opředeno tajemstvím, napadlo nás, že tam možná mohl být screenshot z bankovního účtu, nevíme, těžko říct, jo. A pak jsme se tady bavili, jestli my máme někoho takovýho, kvůli komu bychom opustili našeho současného partnera. Jasmin říkala, že nikdo takový není, že ani DiCaprio by ji nepřesvědčil.
1: Mně se nelíbí.
0: Emily Ratajkovsky tady padla ve studiu, no ale chtěli jsme to po vás, jestli je nějaká taková osoba, ať už známá nebo kdokoliv, kvůli komu byste opustili svého partnera. A velký přiznání dorazilo.
1: Tak třeba, to je zrovna anonymní zpráva, ale píše Eva Farná.
0: Počkej, jako, a Eva Farná by teda koho chtěla, nebo... Jo, počkej. Jo, jakože někdo napsal Eva Farná.
1: Ano.
0: Jo, takhle, už tomu rozumím. Dobře, pojďme dál. David z Brna píše, ránko týme, svou ženu miluju. Ale, to je ono, kdyby šlo o regulérní zájem druhé strany a jen jednorázovku, byla by to Elizabeth Hurley a Kylie Meno. Žena má zase povolenýho Davida Beckhama a Daryla ze seriálu Walking Dead. Hezký den. A je teda pravda, že nejhorší je na tom, že taky vím o pár lidech na téhle planetě, který by mi přebrali partnerku. Pár jich je.
1: OK, Ivona, šla bych do toho. Musí to být zrušující život, i kdyby na chvilku. Žijeme len raz. Nenapsala teda koho, ale...
0: Právě tu a právě teraz, no. Taky píše Veronika, a nemohla bych si je nechat oba dva? Tak jako, i to se děje.
1: Ach jo. Eva, ahoj, pěkné ránko, tak za mě by to byl Keanu Reeves. A jo, ten se líbí hodně lidem, no.
0: Mm-hmm. Taky tady je zpráva od Týny. Dobré ráno, hodně by to se mnou šilo, kdyby mě oslovil Tom Hardy, ale jak by se toho, dohmátl manžel, tak by se bez tak přeorientoval a usiloval o něj on.
1: Aha, tak to je to doma zajímavý. Veronika, Chris Hemsworth, ale dala bych si říct, i kdyby napsala Eva Longoria.
0: Hezká zpráva, taková milá, taky dorazila. Ahoj, pro mě by to nemusela být žádná známá osobnost. Mně by stačilo, kdyby mi takhle napsala nesplněná láska ze základní školy.
1: To je hezký. Ještě Marťa, ahoj, vzhledem k tomu, že jsem starší ročník, tak mými idoly byly Mel Gibson anebo Sean Connery, ale to už je dávno.
0: Tak pojďme na hlasovky. Třeba ta od Nikoly.
2: Ahoj, tady Nikola. No, mě kdyby napsal takovej Dwayne Johnson, tak si myslím, že ani na sekundu nezaváhám. Je to prostě kus.
0: Ale kdyby napsal Dwayne Johnson i mě, tak taky ani na sekundu nezaváhám.
1: To jsem chtěla říct, že vlastně jako Dwayne je dobrý, no.
0: Máme tady taky skvělou hlasovku od, je tady podepsaný jako Voborák.
3: Čus faktoráci, kdyby mi napsala tohle Jenna Ortega, tak se nechám zbalit, protože bych jí řekl v italském jazyce. Ejo, Ortega, důvěř, to je Bručan. To by měl znamenat něco jako Čauko přilo Gampa. Takže Jenna Ortega.
0: Ortega, Bručando. Ale je vidět, že Voborák to má připravený, jako hodně. Nebude překvapen, až Ortegu někde potká. No tak hlavně... Hlavně, že dokud nás smrt nerozdělí, co? Jasně, stačí jeden herec a je to, no. Děkujeme za vaše zprávy, nicméně jeden Španěl, ze kterého se nejednomu člověku podlamují kolena, tak co, šli byste do Enriqueho, to je tenhle, za chvíli je jenom váš. Duel El Corazon, tady na Hit Radio.
4: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
5: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
6: Přeci ho nevyhodím špinavej.
5: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
6: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
5: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
6: Aha, zase nějaká novota?
5: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
6: Co vám říkali?
5: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
6: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
5: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
6: To třídění je vlastně jednoduchý.
5: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem baby.
6: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
5: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
6: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
8: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
11: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z Moravy a Slezska nám hlásíte neprůjezdnou silnici. Ve Zlíně v Lázeňské ulici je uzavřena vozovka z důvodu výstavby plynovodu. Rozhodně jeďte jinudy.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz Hit Radio City.

0: Macias. Duel El Corazón 7:31 na Hit Radio. David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Švýcara při koupání v Itálii pokousala ryba. 55-letý turista utrpěl v moři u pobřeží regionu Kampánie hluboké zranění a přišel o velké množství krve. Po převozu na břeh skončil v nemocnici. Američana dvakrát uškrtnul chřestíš, zachránilo ho 54 dávek protijedu. Muž šlápl na hada na zahradě svých rodičů v Kalifornii. Jedno z ušknutí zasáhlo žílu, jed se tak rychle dostal do krevního oběhu. A lékaři museli nasadit mimořádně vysokou dávku protijedu. Trestání tichem může mít vážné následky. Podle odborníků je dlouhodobé ignorování dítěte nebo partnera formou psychického násilí, které může zanechat následky až do dospělosti. Studie navíc ukazují, že odmítání a ztráta blízkého kontaktu aktivují v mozku stejná centra jako fyzická bolest.
0: Zajímavý, no tady ticho rozhodně nebude, tady se bude hrát nejenom skvělá muzika, ale taky o parádní pobyt, protože za malou chvíli tady máme rychlou pětku. Z Šumava Kart dneska soutěžíte o pobyt v hotelu Rankl na Horské Kvildě. Je to pobyt v samotném srdci v Šumavě, příjemné ubytování, výborná domácí kuchyně a jedinečná atmosféra Horské Kvildy, odkud můžete vyrazit za pěšími i cyklistickými výlety. Tak pokud chcete soutěžit, pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: Tohle jsou Faithless a nově Bibi Rexa New Religion na Hit Radio. A to je čas na soutěž.
1: Rychlá pětka.
2: Dneska soutěžíte o pobyt v hotelu Rankl na Horské Kvildě na Šumavě. Součástí výhry je ale kromě toho pobytu taky Šumava Card, což je projekt, díky kterému můžete během toho pobytu získávat další výhody a bonusy u nejrůznějších zapojených partnerů, od turistických atrakcí přes sportovní aktivity až po další služby, které vám ten pobyt zpříjemní. Takže ať už si tam vyrážíte za turistikou, cyklistikou, wellness nebo jenom načerpat tu energii té krásné přírody, tak se Šumava Card si to opravdu užijete.
0: A o tohle všechno se právě teď zasoutěží Sabina. Sabi, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
2: Ahoj.
0: A taky Anička, protože ahoj. Ona nám přišla SMS-ka, chci soutěžit, Anička z Brna. A teďka ti volám a ty říkáš Sabina, říkám, jak to tam máte? Tak vy, pojď to vysvětlit našim posluchačům, prosím tě.
3: No, kolegyňka se stydí, ta odešla spíš.
0: Počkej, takže tam není teďka Anička, jo?
3: Ne, není tam, ona ani odešla.
2: Tak pokud vyhraješ, tak doufám, že pojedete spolu, ale když to bereš
0: no,
2: za ní,
0: právě,
2: teda jejím jménem.
3: Ne, dám to rodičům. Já jsem tak vzdala.
0: No tak skvělý. Takže Aničku zdravíme takhle na dálku. Nemusela se schovávat, my nekousnem a Sabi, jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Doplň české přísloví. Raní ptáče dál.
3: Doskáče.
0: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, v jakém kraji České republiky leží Karlovy Vary?
3: Karlovarským.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jak se jmenuje ten úplně nejznámější žlutý Pokémon?
3: Pikachu.
0: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Sabi, jaké ovoce se dává do štrůdlu?
3: Jablko.
0: Ano. A poslední otázka, která tě dělí od téhle fantastické výhry pro tvé rodiče.
2: Jaký je opak slova den?
3: Noc.
0: To není možný. To není možný.
2: Je to tvoje, Sabi.
3: Děkuju, oni to budou mít radost.
0: Takže pobyt v hotelu Rankl na Horské Kvildě, tomu Šumava Card, výlet si udělají rodiče z Brnečka na Šumavu, to budou mít radost, co?
3: Megadáreček.
0: Počkej, to budu používat každé ráno, po rychlé pice, tak máš od nás megadáreček. Sabi, jsi skvělá, perfektně si to zvládla, pobyt posíláme, pozdravuj rodiče, hlavně pozdravuj Aničku taky.
3: Jo, jo,
2: Ani,
0: už tady měla mít 4 minuty. Tak Sabi, děkujeme za soutěž a hezký ráno přejeme.
3: Ahoj,
2: já
3: děkuju.
0: Taky. Tak opět zítra, poslední pobyt tento týden. Opět chvíli po půl osmé.
2: Ty jsi taky takový mega dáreček.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit.

0: Za malou chvíli, 7:45, ladíte čtvrteční Hit Radio, dobré ráno. Jak to vypadá na cestách? Na vaší cestě do práce, kamkoliv jedete, to víme a rádi vám poradíme, čemu se ve čtvrtek ráno vyhnout. Kde to stojí, dáme dopravu a taky přidáme další hity. Kid Laroi, Justin Bieber, Stay, to je tohle. Těšit se můžete taky na Lost Frequencies, Back to You, tady na Hit Radio. Tak dobré ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Unikont Group se sídlem v Napajedlích hledá na pracovní pozici automechanika. Jsme moderní, autorizovaný servis komunální techniky Hako Multicar. Hoď oko na unikont.cz, sekce kariéra. Unikont Group. Prostě práce, která baví.
5: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
6: Zámek Holešov vás zve na koncert kapely Buty. Legendární formace oslaví 8. srpna na zámeckém nádvoří 40 let na scéně. Hity jako Tata, František, Jednou ráno zazní právě v Holešově. Ale pozor, tím hudební léto v Holešově nekončí. Už 5. září vás zveme do zámecké zahrady na ABBA Symphonic Show s Filharmonií Bohuslava Martinů. Předprodej www.holešov.info.
7: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
8: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete
9: cukr Moučka za skvělých 19,90. Desítka Gambrinus v plechu se zákaznickou kartou za výborných 15,90.
8: Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Moravy a Slezska hlásíte odstavené auto. Na dálnici D55 na 25. kilometru ve směru na Zlín stojí na hranici nepojízdné osobní auto, dejte pozor.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: jsou hity Lost Frequencies Back to You. Posloucháte Snídaní šampionu na Hit Radio, s vámi Michal, Jasmina, David, hezké ráno.
1: Představte si, že máte rozhodnout, co udělat s domem člověka, který se nesmazatelně zapsal do dějin, a to tím nejhorším možným způsobem. Zbourat ho, udělat z něj muzeum, nebo možná naopak místo, který s tím jeho jménem nebude mít už nic společného. Bavíme se o rodném domě Adolfa Hitlera.
0: Jasně, takže ho nezbourali.
1: Nezbourali a udělali s ním, dlouhou dobu se jako řešilo, co s tím domem udělat. A co byste tak typovali, že teda se s tím stalo, když ho nezbourali?
0: Takhle, já typovat nebudu, protože já už tuším.
1: Tak já nechám naše posluchače v autech, doma, v práci, kdekoliv.
0: Takhle, tuším, že ten dům teda stojí samozřejmě, jo. Ale co se s ním stalo, tak to necháme na tobě.
1: Udělali z něj policejní stanici.
0: Policejní stanici. A proč policejní stanice zrovna?
1: Policejní stanice, no, chtějí tím zabránit tomu, aby se z něj, z toho domu stalo jako poutní místo pro lidi, kteří by tam tím eventuálně sympatizovali.
0: Jo, jasně, chápu, ale představ si, že tam jdeš do práce, jo, třeba na ranní směnu a dáš si tam kafe ve společné kuchyni, tak to musí mít teda pořádně hořkou pachuť, si myslím, jo.
1: Jsou jako různorodý ty národy, jo, národy.
0: Názory,
1: samozřejmě názory. Na to.
0: No, ten názor, já jsem tady našel k tomu něco málo v rychlosti, že ta rekonstrukce stála 480 milionů korun.
1: Či
0: rekonstrukce domu 480 milionů. Ale já si myslím, že to měli zbourat, mi to přijde teda jako ulítlý, jo. Ale zase na druhou stranu policejní služebna to je, že jo. Hmm. Tak jako asi nějakou výhodu tady ta policejní služebna mít bude, protože když tam někoho dovezou na výslech, tak se radši přizná i k věcem, který v životě neudělal. Huntrix Golden Hit Radio 754. Dobré ráno, šampioni.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
4: Hi, I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.
6: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
0: On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. O víkendu se do Česka vrátí letní počasí. Po několika chladnějších dnech teploty znovu vystoupají a místy dosáhnou až na 30 stupňů Celsia. Slunečné počasí ale dlouho nevydrží, už v neděli dorazí studená fronta s deštěm a ochlazením. Podle meteorologů by ale ani to nemělo mít dlouhé trvání. V příštím týdnu se může vrátit velmi teplé počasí a dokonce i další vlna veder. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc chce snížit trestní odpovědnost. Podle jeho návrhu by mohly být za vybrané nejzávažnější násilné trestné činy trestně odpovědné už 13-leté děti. Nešlo by ale o plošné snížení věkové hranice, změna by se týkala jen nejzávažnějších případů. Tejc očekává, že návrh vyvolá ostrou debatu, protože část politiků i dětský ombudsman jsou proti. Pokud změnu schválí parlament, mohla by začít platit od ledna 2028. Požár zlínského mrakodrapu je po 13 dnech uhašen. Hasiči ukončili likvidaci rozsáhlého požáru budovy číslo 34 v bývalém baťovském areálu, která začala hořet 9. července. Během požáru se zřítila velká část 11 podlažního objektu a příčinu vzniku ohně dál vyšetřují hasiči i policie. Obyvatelé už nemusí kvůli kouři omezovat větrání svých domovů. Okolí poškozené budovy ale zůstává uzavřené, protože je staticky narušená a hrozí nebezpečí. A teď už pojďme nám do regionu.
8: Hasiči včera odpoledne vyhlásili likvidaci požáru budovy 34 ve Svitu. Bylo to téměř po 2 týdnech prací. Na místě ale přesto zůstali, aby torzo budovy monitorovali a v případě potřeby zasáhli. Bezprostřední okolí zůstává uzavřené. Nyní už se budovu může převzít vlastník, společnost Krým. Termín předání ale zatím není známý. Pak dojde na demolici torza. Zjišťování příčin požáru může podle hasičů trvat několik měsíců. Dnes nás čeká hodně oblačnosti a postupně na většině našeho území přehánky. Teplota na východě Moravy vystoupá na 20 až 23 stupňů.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
9: Dobré ráno, šampione.
10: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
11: jsme tady pro tebe.
10: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Ahoj, krásný čtvrtek.
13: Hezké ránko přejeme.
14: Snídaně šampionů.
13: Roztáčíme třetí hodinu čtvrteční snídaně, jsme moc rádi, že jste u toho s náma. Písničky, na to asi čekáte, že jo?
12: Něco hlubokýho modrýho tam je.
13: Budeme překládat doslova do češtiny všechno, jo? Takže snídaní u Tiffanyho a něco hlubokýho modrýho. Tak pojďme na to, hezké ráno.
0: Hit Radio Zlín.

0: Live Blue Something, snídaní u Tiffanyho, 8 hodin 7 minut, posloucháte čtvrteční Hit Radio a řidiči zbystřete. BESIP vydal varování před epidemií mikrospánku na dálnicích a ukazuje se, že nejsilnější zabiják není tma, ale oběd na odpočívadle. Prostě když si dáme nějaký dobrý jídlo, dáme si ho hodně, tak nám pak snadněji spadne hlava. Což je vlastně teďka i aktuální při cestách do zahraničí, k moři, samozřejmě chceme to dát na jeden zátah. Tak by nás zajímalo, jestli vy, kdo jedete k moři, jestli to jako dáte na jeden zátah, nebo jak, jestli si dáváte pauzy, co by třeba Jasmin?
1: Já bych to určitě nedala a jsem ráda, že přítel taky není tenhle ten typ hrdiny, jo, že když potřebuje pauzu, tak si dá pauzu. My jsme nedávno jeli z našeho koncertu a bylo to někdy o půlnoci, jeli jsme z Plzně a už nám zbývalo jenom 20 minut domů. Ale celou tu předchozí cestu jsme se střídali v tom řízení, protože jsme prostě nemohli ani jeden. A když už zbývalo fakt jenom těch 20 minut, tak jsme to zakempili na benzínce a usli jsme na dalších 20 minut v autě, protože to fakt bylo potřeba.
0: Ono je nejhorší, říká se vlastně to finálová rovinka.
1: Ta cílová rovinka.
0: Mě takhle, jednou mám taky příběh s mikrospánkem, mě zachránilo život Slovensko, čověče.
1: Zachránilo život?
0: Bratia podrželi. Já jsem jel do Bratislavy a tím, jak nejsou hranice, hraniční přechody, tak normálně jsem jako jel a teďka mi pípla SMSka na dálnici, vítejte na Slovensku. A ta SMSka byla ta věc, která mě probudila na té dálnici. A hele, já jsem, potom, co mě to zbudilo, tak čověče, říkal jsem si, no tak teďka už neusnu asi nikdy v životě, ale člověče, to bylo probuzeníčko, takže já bych chtěl veřejně poděkovat Slovenské republice, že mi vlastně možná zachránila život. To bylo píp a já, dobré ráno, aha, tak už jsem na Slovensku a už jsem vzhůru. No, tak co takhle funguje vám, když někam frčíte a víte, že nebo nechce se vám prostě zastavit.
1: Nějaký teda osvědčený trik proti únavě za volantem.
0: Tak zpívání napadá mě. Já se třeba zpívám.
1: Tak tam bych nechtěla být zrovna. Já si stáhnu okýnka, ale to vždycky funguje na chvíli, že jo? Ten čerstvý vánek do těch očí.
0: No nejlepší je, když už to na vás fakt jde, tak zahodit veškerý hrdinství a prostě zastavit a protáhnout se, no. Už jsem to párkrát udělal, protože samozřejmě ten mikrospánek člověk, jak stráví hodně času za volantem, tak občas to tak jako přichází a je dobrý to rozpoznat, no. Blbý je pak, když to nepoznáš a když se probudíš někde ve škarpě.
1: Tak nám dejte vědět, co teda funguje na vás. Pošerujeme tady takhle tipy. 777 937 777, tak zní číslo k nám.
0: To je číslo třeba na WhatsApp, kam na to můžete poslat jako hlasovku nebo normálně SMSkou. My k vám posíláme další hity. Tohle je kávička, kterou si vychutnáme všichni společně. Sabrina Carpenter, Espresso na Hit Radio. Dobré ráno.

0: čtvrt na 9, minuta navrh, posloucháte Hit Radio, tohle je snídaně šampionů. Bezsip vydal varování před epidemií mikrospánku. Při cestách, ať už k moři, nebo po republice, prostě je potřeba... Jasmin, co děláš?
1: Spadnul mi nějak mikrofon, neřešme
0: dobře,
1: to.
0: Dobře, takhle, pojďme dál. Je potřeba myslet na to, že mikrospánek nás může zastihnout kdykoliv a kdekoliv. No a ptali jsme se vás, jestli máte nějaké zaručené tipy a triky, jak proti mikrospánku bojovat, případně když už to na vás jde, tak jaká je ta činnost, která vás opět hodí zpátky do normálního provozu?
1: Peťule píše... Mně fungují větrové žvíkačky, krizovky řeším často, jakožto řidič z povolání, v podstatě denně po o.
0: Mm-hmm. Další zpráva, ahoj, no je to dost náročné to řízení, když už mám vedle sebe spícího syna a nechci mít nahlas rádio, to vaše samozřejmě, děkujeme, tak mi pomáhají kyselé bombóny žížely. Zrovna si jdu vyzvednout mé nové auto, tak se dnešní téma hodí, přeji fajn den a hodně kilometrů bez nehod všem, to píše Terka.
1: Mm-hmm. Maruška, dobré ráno, šampioni, mám kamaráda, který dlouhá léta jezdil jako řidič sanitky a ten, když už cítil maximální únavu, tak si vytrhával chloupky z nosu, prý vás to zaručeně probere.
0: To si myslím, že jo, to je vlastně docela dobrý tip, takže máme super tip vytrhávání chloupku z nosu, máme tady hlasovku taky od Matěje.
2: Ahoj, Matěj Schocně, ale mě osobně už tady padlo, funguje to zpívání prostě, ono samozřejmě nikdo v tu chvíli nechce být se mnou v tom autě, což není divný, ale jako reálně to fakt funguje a další věc, která poměrně dost funguje, takže změním trošku styl jízdy, když jedu třeba dlouho po té dálnici, tak tam třeba jedu těch 120 a když začínám být unavenější, tak trošku jako zrychlím třeba na těch 133 samozřejmě a... Tím, že potom mám svěžnější jízdu, více soustředím na tu jízdu, tak zapomenu, že mám jako tendence jít spát. Takže asi tak, a když ani to nefunguje, tak fakt už je nutný prostě zastavit na odpočívadle, za mě osobně dát si tam cigáro, 5 minut si tak tam pochodit okolo auta tam a zpátky a pokračovat dál, no.
0: Tak máme tady taky hlasovku od Lukáše.
3: Dobré ráno, ranní dvojko, já vás zdravím, jsem řidič kamionů, a když se mi chce, jsem unavený a chce se mi fakt spát nebo klimbám, zastavím a jdu se vyčůrat a je to, uvidíte, je to odlehčení doopravdy. Takže doporučuju, mějte se, ahoj.
1: Doopravdy, doslova.
0: Já když se vrátím ještě k té hlasovce od Matěje, tak on vlastně říkal, že je potřeba pak na té dálnici trošku zrychlit v noci a samozřejmě do 130, jo, ale jako musíš je prostě frčet po té dálnici v noci, abys neusnula. To funguje. Člověk se pak víc soustředí, mi přijde. Tak taky tady máme hlasovku, skvělou hlasovku od Terky. Už to hledám, nebojte, dočkáme se všichni. Tak Teresko, kde pak tě máme? Tady. Pojďme na to.
4: Dobré ráno, Hit Radio. Tak usnout za volantem to ještě není takový problém, ale já jsem vrcholově závodila na kole a už jsem byla neskutečně unavená a stalo se mi, že jsem na jednom tréninku usnula na kole. Tak to je teprv. Nic se naštěstí nestalo. A jinak, když mám pocit, že to na mě padá, tak jsou reflexní body na palci, u ruky, kde máte mozek a hlavu celou. A to, když si promačkáte, tak se vám nechce potom spát. Tak se mějte.
0: Já mám občas mozek na jiných místech těla. Jasmin mě přišla masírovat, ale nic to...
1: Trošku promasírovat mu to myslí.
0: Nic to se mnou nedělá. Já si myslím, tam byl tip na vytrhávání chloupku z nosu proti unavě. Tak
1: počkej. To fakt dělá, to je odporný.
0: Hele, já jsem normálně úplně frek. Pojďme na muziku. DJO and

0: O End of Beginning, 8 hodin 23 minut. Tohle je čtvrteční Hitrádio, dobré ráno. Řešili jsme tady, co vám pomáhá proti únavě, když na vás jde spaní za volantem. Máme tady ještě pár zpráv, pár tipů, tak kromě teda trhání chloupků z nosu, což nás pobavilo. Tady někdo píše, proti únavě zabírá naklonit hlavu, tím jak si mozek musí přerovnat obraz, se probere. Taky pomáhá se nehty nebo ostrým hřebenem podrbat ve vlasech. Nejlepší je ale opravdu asi zastavit a zdřímnout si. Jasně, další třeba od Peťule. Krásné ráno, mě vždy pomáhají větrové žvíkačky, jelikož jsem řidič z povolání,
1: krizovky
0: řeším často, to jsme četli. Pak tady je třeba zpráva od Michala, klimatizace na nízkou teplotu, ale nejlepší je se asi pořádně vyspat. A pak tady je třeba jediný, co mě zabírá, je jídlo, které musíte pořád při jízdě ukusovat. To píše profesionální řidič Zdeněk. No tak možná to vám, kdo balíte na nějakou další cestu třeba na dovolenou, tak vám to třeba pomůže tyhle typy. Tak důležitý je taky určitě zastavit a nadechnout se pořádně čerstvýho vzduchu. Musím se nadechnout. Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si, to k vám letí za malou chvíli.
1: Ty máš ale hrozně pomotanou, že tě takhle poslechne hned.
0: Jako Eva nebo Miraj?
1: Eva.
0: Tak vás za volantem zdravíme, i spolujezdce samozřejmě, info z dopravy přidáme a těšit se můžete právě i na tenhle song. Vzpomeneš si tady na Hitrádiu, dobré ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáte prázdninový program pro děti? Vydejte se do Říše pohádek v Galerii Desítka. Čekají vás pohádkové postavy, zábavné hry, tvoření a příjemné prostředí pro celou rodinu. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin v 10. patře obchodního domu Zlín.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
7: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
8: 30 tisíc korun za nástup, to už stojí za pozornost. V Zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě, skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám, volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice, partner jistoty.
9: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte jich do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
10: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
11: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
12: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
13: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
14: Řešení je úvěr od Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit hodně.
14: Řešení je Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
14: Řešení je Acema.
13: A co když potřebuju 20 milionů?
14: Řešení je Acema.
13: A 30?
14: Acema.
13: A 40?
14: Acema.
13: A 50?
14: Acema. Jde to i bez banky.
13: Hele, nezaseko ses?
14: Ne.
15: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Olomouci v Týnecké ulici na kruhovém objezdu s Keplerovou, šetří policie střed osobního auta s nákladním, s kolonou počítejte od sjezdu z dálnice D35.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio Zlín.

0: Já to prostě miluju. Snad i vás to baví, Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si, tohle je Hit Radio v 8.33. David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Teddy Swims poprvé vystoupil v Česku. Americký zpěvák zazářil na festivalu Colors of Ostrava a prozradil, že si z každé navštívené země odváží nové tetování od místního tatéra. V rozhovoru mluvil také o terapii, svém hitu Lose Control i cestě ke slávě. V Barceloně vznikla nová nástěnná malba na počest fotbalových mistrů světa. Pouliční umělec na ní zachytil střelce vítězného gólu Ferrana Torrese, jak líbá trofej pro mistry světa. Dílo připomíná první španělský titul po 16 letech. Bitcoin od loňského rekordu výrazně oslabil. Jeho hodnota od října klesla téměř na polovinu a část investorů přesouvá své peníze do technologických firem a umělé inteligence. Podle ekonomů dnes právě AI a americké technologické společnosti udávají směr finančním trhům.
0: No, oslabil. Pořád je za raketu, že jo? Já teda pokaždý osobně, když slyším slovo Bitcoin, tak pláču.
3: Jak to?
0: Já jsem byl ve třeťáku na střední, když to začalo a spolužák nám říká něco o nějakých bitcoinech, ať to nakoupíme. On si jich koupil 100, jo. Jeden stál, tak myslím 10 centů, jo. 100 bitcoinů. Víš, kolik to je na dnešek, když si to převedeš? Já jsi tady převáděl. 138 milionů korun.
3: A jste ještě nějak v kontaktu? Nebo
0: tak? Takhle, nemám nejmenší tušení, kde moje konec. Instagram nemá, Facebook taky ne a na třídním srazu se taky neukázal. To je divný.
3: Tak ten už se někde žije, no.
0: To je divný. Jsme to prokaučovali, no. Nedá se nic dělat. Blink 182, All the Small Things. 8.34. Tohle je muzika, která vás bude zaručeně bavit. Tak dobré ráno, šampioni.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší čtvrteční ráno. Jsme rádi, že v tom jedete s náma.
1: Víte, jak poznáte člověka, který má čistý svědomí? Klidně nechá telefon na stole ležet displejem nahoru. Mě zajímá, jak ho pokládáte vy.
0: To je blbost. No, já ten telefon pokládám displejem dolů.
1: Já taky.
0: Ale nemá to žádný důvod.
1: Ale opravdu to ani u mě to nemá žádný důvod. Já si nechci vypínat Wi-Fi, data a tak. A zároveň nechci, aby mi tady vyrušovalo pozornost to, že mi budou chodit nějaký notifikace. Takže to dám prostě takhle dolů.
0: No tak na to já mám nastavený, že když to dám displejem dolů, tak mě bliká blesk.
1: Jo, víš? Tak to takže, já nemám. No. Nicméně vědci teďka jako raději pravý opak, že prý bychom měli pokládat telefon displejem dolů opravdu, protože tím šetříme baterii.
0: To jsem slyšel, to je vlastně, a něco na tom asi bude, že se ti nerozsvěcuje ten displej, když ten displej máš vzhůru nohama, takže pozná, že je vzhůru nohama, tak proč by se rozsvěcel, jo? Spíš si myslím, že nám ta jako věda nějaká, nebo tady ty výrobce mobilů dávají jak oficiální výmluvu pro třeba vlastní tajnosti, jo? Protože přeci jenom, když ten telefon máš položený vzhůru nohama na tom stole a když ti přijde zpráva ve 23.15, tak si toho nikdo nevšimne. Jo, u mě to tak není, já to tak prostě pokládám ze zvyku, ale to není jediný, jo, ono, pořádek musí být i v tom, jak ten telefon strkáme do kapsy, mi přijde.
1: Tak to povídej.
0: No, já takhle doufám, že v tom teda nebudu sám, jo, že jste taky takhle divný, jo, ale ten telefon musí být za mě hlavou vzhůru, aby mi to bylo špatně, že musí být sluchátko nahoře, nabíjecí port dole, prostě normálně takhle, jak ho máš, jo.
1: Aha, tak to já ho otáčím.
0: A strčíš si ho takhle do kapsy, ale displejem ke stehnu, jakoby.
1: Displejem, já to dávám, ty to dáváš do přední kapsy, koukám, aha, tak já to dávám do zadní.
0: A do pravý, zásadně do pravý kapsy.
1: Ano, do pravý kapsy.
0: V levý kapse mám klíče od auta, tam nesmí být nic jinýho a peníze nějaký. A v pravý kapse je jenom telefon samotný.
1: Tak jediný, co máme naopak, že ty máš teda mobil tam daný tak, jak normálně patří a já ho mám vzhůru nohama.
0: Vzhůru nohama, a to je, počkej, já to zkusím. To je,
1: tak to
0: ukáž,
1: je logický, když to vezmu. To tam zastrčíš líp, když
0: jo, vlastně,
1: je to lepší pohyb rukou.
0: Děláš si prču.
1: No, zkuste si to taky.
0: Děláš si prču. Takhle ho vyndám a musím ho přehmátnout,
1: no.
0: Ale když ho dám vzhůru nohama a displejem ke stehnu. Počkej, já to takhle dělám od té doby, já nevím, třeba od 12, co mám telefon, jo. Počkej, děláš si prču. Lidi, tak já teďka zjistil neuvěřitelnou věc. Někdo nám tady píše SMSku. Displejem dolů na stůl, když by na něho náhodou něco spadlo, tak se nerozbije. Mm-hmm.
1: To je taky dobrý.
0: To je taky pravda. A já teda, oni ty foťáky mají docela velký hrb. To je další věc, jo. Že vlastně mně přijde, že líp drží, když ho dáš takhle na ten, no prostě displejem dolů, no. Tak děkujeme za vaše zprávy, já hlavně děkuju tobě, Jasmin.
1: No,
0: takže já teda můžu říct, že od 23. července roku 2026 mi Jasmin změnila život a že budu telefon dávat vzhůru nohama do kapsy. Ty seš neuvěřitelná žena, opravdu fakt.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
5: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou. Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
4: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
6: Koupelny Jas.
7: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
6: Koupelny pro každého.
7: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Otrokovicích.
6: Koupelny pro každého.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský?
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elite Date.cz
11: Smart. Chytrá. chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
14: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na...
15: Firma na zážitky.
13: CZ.
16: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: 8.53. Posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů, tohle je Daša Austin a my se ptáme, máme mezi vámi opravdový milovníky přírody? Tenhle týden totiž hledáme konkrétně vás, kdo rádi kempujete. Když nám totiž na náš web na hitradio.cz napíšete váš nejlepší zážitek právě z kempování, tak můžete vyhrát poukaz na produkty značky Peak Design v hodnotě 7000 Kč na 4camping.cz. Na produkty máte doživotní záruku a doporučujeme vyzkoušet třeba všestranný 20-litrový batoh, travel backpack nebo 3-litrový kompaktní travel sling.
1: Pro inspiraci takhle zní příběh od Adama. Jako malí jsme jezdili s rodiči často kempovat. Jednou jsme přijeli pozdě večer a postavili stan na posledním volném místě obklopeni dalšími stany. Jenže táta celou noc chrápal tak nahlas, že ráno, když jsme vylezli ven, tak kolem nás v okruhu 10 metrů nestál jediný stan. Později jsme zjistili, že sousedi jeho noční koncert nevydrželi a během noci se radši přestěhovali jinam.
0: Hele, tuhle plašičku používám doma taky, ale ještě jsem díky bohu nikoho z baráku nevypudil. Děkujeme Adamovi za tenhle příběh, samozřejmě předat se můžete i vy. No a protože zítra už je pátek, tak zítřejší snídení šampionu jeden z vás vyhraje právě tenhle parádní poukaz v hodnotě 7000 Kč na 4camping.cz. Detaily na webu hitradio.cz.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.

0: Tohle jsou hity Samfel, Jonas Blue, Crying on the Dance Floor, 8:57 a my bychom se s vámi normálně rozloučili oba dva, Michal a Jasmin, ale Jasmin by tady musela nejdřív být. Tak já se rozloučím i za Jasmin. Tak Jasmin se s vámi teda na dálku loučí. Nechte to, už tady jsou kolegové, co...
1: Ahoj.
0: Co jdou po nás? Ahoj. Prostě Kubo, nech toho. Vypíná mikrofony. Mějte se krásně, hezký den.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Zvládněte čtvrtek a slyšíme se samozřejmě zítra, bude páteček v 6:00. Hezký den, ahoj.
3: Nejlepší dopravný servis na východě Moravy, Julia Cacek je s vami. Povrch vozovky sa opravuje na silnici 55 u Hulína, očakávajte zdržanie. Podobná situácia vlastne stále ešte aj z Pršného na Malenovice a oboj smerne, takže trpezlivosti ani dnes nezaškodí. Keby ste mali ďalšie info z ciest, tak píšte, posielajte hlasovky alebo kľudne zavolajte na 601 13 13 05.
4: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Nežději, už tam budem?
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Coop. Všechno dobré.
10: Nestihli jste nákup? S Coop 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv, ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a Částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Zlín.
11: 9 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Krásné dopoledne. Do kanceláře prezidenta republiky dorazilo několik výhružných dopisů. Hned dva jsou adresované přímo prezidentovi. V dopisech plných sprostých nadávek a urážek pisatelé hlavě státu vyhrožují. V jednom případě policisté pachatele nenašli, zatímco ve druhém pracují s konkrétním podezřením. Hasiči ve Zlíně téměř po dvou týdnech vyhlásili likvidaci rozsáhlého požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Bezprostřední okolí objektu, který začal hořet 9. července ráno a tentýž den se na dvou místech zřítil, nicméně zůstává dál kvůli bezpečnosti uzavřeno. Zástupci členských států Evropské unie se zatím v Bruselu nedohodli na novém 21. balíku sankcí proti Rusku za jeho pokračující agresi vůči Ukrajině. Dohodu stále blokuje Řecko. Atény požadují, aby unie zmírnila dohodnutá omezení, která se týkají dodávek ruského zkapalněného plynu. Nejlepším hráčem uplynulé sezony naší nejvyšší fotbalové soutěže se stal záložník pražské Slávie Lukáš Provod. 29-letý český reprezentant v anketě zvítězil už podruhé. Mistr z Edenu pak ovládl i kategorii o nejlepšího kouče, kterým se stal už po páté Jindřich Trpišovský.
12: Čo sa týka teplot, tak ja než prezradím, koľko je dneska, tak mňa prekvapilo naozaj to, že v noci ako pršalo. Ja som to vôbec nečakala, my sme mali otvorené okna a zobudila som sa na ten poriadny lejak. A ešte viacej ma potom prekvapilo, keď som ráno vstávala, vyšla som na balkón a vravím si však, aké slnko v Malenoviciach krásne svietilo. Všetko úplne ako suché chodníky, tak si vravím, asi sa mi to iba zdalo. A pozor, osvedčená taktika, my vždycky s mojim synom kreslíme kriedou na chodník a to bolo všetko zmité, takže si vravím, nie, mne sa to nezdalo. a skutočne pršalo. A pršať bude vraj ešte aj v priebehu dnešného dňa, niekedy medzi 11. až 14. hodinou, alebo potom okolo 17. Lenže viete, čo to som vravila aj minule, hej, a potom v Zlíne nepršalo, takže počítajte radšej so všetkým. Teploty, tie mám tu jasné, aktuálne máme 16, dnešné maxima dotiahnu na 21.
2: Hit Rádio Zlín.
12: Krásne štvrtkové dopoludne všetkým, moc vás zdravím. Dúfam, že druhá polovica týždňa je pre vás príjemnejšia, alebo však blížime sa k víkendu. Julia Cacek tu dnes s vami bude a budem vám hovoriť svoje priznania, pretože je to asi 2 dní spátky, čo sa mi u Čepkova stalo niečo, čo proste nikto nechce zažiť. Totálny terapas, ale patrí to k životu a tak vám to už za chvíľu poviem. Predtým Činasky, Ella Henderson alebo Shakira. Hit
13: Rádio. No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: chvíľou sme spolu riešili, že keď som pred dvoma dňami vystupovala na Čepkové z auta, tak mi rúpli kalhoty a zostala som v spodnom prádle. A ja som sa vás pýtala, či sme v tom spolu. A či ste nejaké takéto trapasy zažili. A mne je hneď lepšie, vám musím povedať, lebo áno, zažili ste. A mne sa normálne, že roztrhol voca, vy ste mi začali písať. A mňa to Jaku vlastne teší, hej, že sme zažili podobné trapasy. Sonička napísala: "Ahoj Julie, mne sa stalo niečo dosť podobné. Bola som v supermarkete, zohla som sa pre minerálku a ozvalo sa také poriadne, že rupnutie. Roztrhli sa mi rifle od pása až skoro ku kolenu. Celý nákup som potom absolvovala s košíkom za zády, aby nič nebolo vidieť. Odvtedy praktikujem jedno dôležité pravidlo. Ja vždy, keď si dám rifle, tak urobím drep, než vyjdem z domu." To je úplne skvelé, Soni. Takisto písala aj Marťa, že ju načapali s rozopnutým zipom. Marti, jak ja ti rozumiem, toto ti úplne rozumiem, pretože toto sa mi tiež už párkrát stalo, takže neboj, sme v tom spolu. Tomáš písal: "Ja som mal trapas na vlastnej svadbe, chcel som frajersky zdvihnúť nevestu do náručia, v tej chvíli mi praskli nohavice, skončilo to ale nakoniec v pohode, svedok si vzal svoje tmavé tepláky a mne dal svoje kalhoty, aby som bol stále za elegána." No a ešte musím prečítať správu od Davida, pretože toto je podľa mňa klasika, ktorú zažívame, že úplne všetci. "Ja som raz prišiel do práce až po hodine a pol mi kolegyňa povedala, že mám celé ráno tričko oblečené na ruby. Najhoršie bolo, že som dovtedy stihol prezentáciu pred asi 10 ľuďmi, nikto nepovedal ani slovo, asi zo slušnosti, alebo sa proste skrátka len všetci dobre bavili." David, buď úplne v kľude, pretože aj toto poznám. Obrátené tričko na ruby, to je taká moja klasika a mne sa to stáva celkom často. Takže ja vám moc ďakujem za tieto príbehy, sme v tom všetci spolu a hlavne je to ľudské, no tak stalo sa, proste ideme ďalej. Aspoň bola sranda a potom sú z toho práve takéto skvelé historky, na ktoré radi spomíname.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zámek Holešov vás zve na koncert kapely Buty. Legendární formace oslaví 8. srpna na zámeckém nádvoří 40 let na scéně. Hity jako Tata, František, Jednou ráno zazní právě v Holešově. Ale pozor, tím hudební léto v Holešově nekončí. Už 5. září vás zveme do zámecké zahrady na ABBA Symphonic Show s Filharmonií Bohuslava Martinů. Předprodej www.holešov.info.
3: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Pohlédl do dálky a zvolal: "Atava!" Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Hledáte prázdninový program pro děti? Vydejte se do Říše pohádek v Galerii Desítka. Čekají vás pohádkové postavy, zábavné hry, tvoření a příjemné prostředí pro celou rodinu. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin v 10. patře obchodního domu Zlín.
9: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
10: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
11: Rádio.
12: Zlepši si náladu.

0: prosím pekne ináč, jeden z najväčších hitov začiatku minulej dekády, to bol nejaký rok 2010, kedy to vzniklo a ja úplne milujem vlastne, akú silu dokážu mať niekedy sociálne siete, pretože práve tento hit dostal o 16 rokov na to úplný hype vďaka TikToku, vďaka Instagramu, kde tam máme toho borca, jak on si to užíva, vznikli všetky tie memečka a do toho hrá práve táto skladba Turn the Lights Off. A hrá sa to teraz všade, vo všetkých rádiách, úplne po celom svete a ľudia to doslova žerú a fakt to milujú. Ale teraz z iného súdku, trošičku dopravného. Kto by sa totiž chystal smerom na Hradište, tak už asi viete o tejto uzávierke. Cez Nedakonice neprejdeme až do konca října kvôli komplet oprave cesty aj mosta pod železničnou traťou. A tak prichádza na radu obchádzka v tento moment. Hej. A poďme si povedať niečo k tým obchádzkam. Ja som totiž taká, že ja vždycky potrebujem vykoumať okrem tej obchádzky, cez ktorú ako idú vlastne všetci, tak nejakú ako skratku, hej. Takže ja nejdem tou osvedčenou obchádzkou a to sa nevždycky stretne s úspechom a ja som minule sa snažila obísť tú veľkú zácpu, ktorá sa proste vždycky ako vytvorí medzi Malenovicami a Pršnem, takže som sa rozhodla, že ja pôjdem za dom okolo Malenovického zámku, cez Salaž a tadiaľ, vyšla som niekde v Bohuslavicích, ale šla som proste ďalej, ja neviem ako sa to stalo a zrazu šup Želechovice nad Dřevnicí. Ja neviem fakt, ako som sa tam dostala. Dokonca mi bolo ešte aj zle, pretože však samé zákruty, keď idete takto za dom. Vôbec som nevedela v jeden moment ani kde sa nachádzam. No a celá táto moja skrátka bola nakoniec ešte dvakrát dlhšia, než keby ja som sa ťahala klasicky v tej zácpe po tríde Tomáša Bati. Takže asi tak je to u mňa a tým som vám chcela zdieť také ponaučenie. Obchádzajte vždycky po vyznačených trasách.
1: Ja, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Fenomén Šance Liga je zpět.
3: Tady Tomáš Poznár ze FC Zlín. Jdeme do nové sezony naplno. Buďte u toho s námi od prvního kola.
2: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
4: Max útočí na regál.
5: Barča skvěle trefila nákupní koš.
4: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
5: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
11: Do zahrady věšky dojde každý. Třeba i pěšky. Výstava věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu věšky.
12: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
13: Hit Radio Zlín.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: vlnách Hydrádia Zlín krátko pred 10. hodinou. My sme dneska ešte riešili také rôzne trapasy a mne ešte pristala jedna správa. Pred niekoľkými rokmi sa mi stal taký trapas. Pri prechádzaní okolo popelnica mi zachytila dlhá zavinovacia sukňa o jednu z nich. Sukňa zostala vysieť na popelnici, tak som niekoľko dlhých sekúnd zostala tiež iba v spodnom prádle. Vzhľadom k tomu, že to bolo na sídlisku, tak ľudí, ktorí sa dívali, bolo naozaj dosť. No pozdravujem, ďakujem za správu a fakt som rada, že vy stále píšete a že ste sa v tom vlastne zhliadli a že v tom nie som sama. Najlepší dopravný servis na východe Moravy, ideme skontrolovať, ako to vlastne práve teraz vypadá na cestách. No tak klasika, musíme počítať s zúžením, ktoré ešte máme, klasicky Malenovice, pršné Malenovice a tak ďalej. Tak tam s tým počítajte. Na silnici 55 u obce Hulín sa tiež pracuje na vozovke, tak je tam zvýšený pohyb ľudí a takisto sa obrňte trpezlivosťou. Pracovať sa tam bude dneska až do 16. hodiny. Keby ste mali nejaké ďalšie infosti, tak píšte, volajte alebo posielajte hlasovky na 601 13 13 05.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
6: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
7: Koupelny pro každého.
6: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně ve Valašském Meziříčí.
7: Koupelny pro každého.
8: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete
9: cukr moučka za skvělých 19,90. Desítka gambrinus v plechu se zákaznickou kartou za výborných 15,90.
8: Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
10: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
13: Máme 10 hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Hezké dopoledne. Ministr zahraničí Petr Macinka dnes zahájí dvoudenní návštěvu Chorvatska. U Splitu uctí památku 4 Čechů, kteří v polovině června zahynuli po srážce s katamaránem. V programu cesty má i jednání se svým chorvatským protějškem a s premiérem. V Ostravě začalo velké stěhování. Katedrála Božského spasitele dostane špičkové varhany, na které čekala dlouhých 140 let. Největší moravskoslezskou katedrálou se nové varhany rozezní už letos. Části varhan jako měchy anebo píšťaly už začala do katedrály přivážet varhanářská dílna. Další masivní výpadek postihl aplikace Facebook, Messenger a Instagram. Problémy ve středu odpoledne hlásili nejen lidé v Česku, ale i v zahraničí. Nejčastěji šlo o problémy s načítáním a odesíláním zpráv. Výpadek sociální sítě měli už koncem minulého týdne. České kanoistky berou na světovém šampionátu stříbro v hlídkách. V sestavě Tereza Kneblová, Martina Sadková a Adriana Morenová se tak postarali o třetí stříbro české výpravy na šampionátu v Oklahoma City. Čeští muži skončili pátí.
0: Teploty sa držia na 18 stupňoch, dnešné maxima 21, ale pozor, už sa nám tam začína schmurovať. A ja som vravila, že okolo tej 11 sa mi ukázalo, že by mohlo začať pršať, tak teraz už mi to tu vyskakuje, že áno, že by skutočne malo byť trošičku daždivo aj v priebehu dneška. Tak s tým počítajte.
11: Hit Radio Zlín.
0: Zlínsky kraj zažíva absolútny cyklistický boom a pozrieme sa na to, kde si môžete na kole dobre zajazdiť. Ešte predtým však pošleme skvelú muziku Rehab a Ina, Rock My Body.

0: pretože toto je jedna z mojich obľúbených piesní, musím sa vám priznať, Glazený mlz Heatwaves na Hydradiu Zlín, kto ste nevideli na streamovacej televízii jednej seriál tenkrát poprvé, tak vrelo doporučujem. Áno, je to z toho práve titulná skladba. No nič, ja sa ale vrátim k tomu, čo sme riešili. Ja som sa vás pýtala, kam by ste poslali človeka, ktorý by chcel ísť na najkrajší cyklovýlet v našom kraji. A to kvôli tomu, že tu nám máme až 2200 kilometrov cyklotrás nádherných, aby ste sa mi rozpísali. Odporúčate Baťov kanál, vyrazíme z Otrokovic vždycky smerom na Spiky Hnev, dáme si kávu pri vode a potom pokračujeme ďalej. Je to pohodová letná klasika. S týmto absolútne súhlasíme. Minule sme vyrazili aj s našim malým, aj s mužom a bolo to naozaj krásne. Peťa píše, za mňa Luhačovice, dáte si okruh okolo priehrady, potom oplátku a kávu na kolonáde, je to výlet, pri ktorom sa nemusíte nikam nejak naháňať a je to na pohodičku. Ďalej písala ešte Miška, my jazdíme okolo Kroměříža, rovinky, minimum aut a keď skončíme, vždy sa zastavíme na zmrzlinu na námestí, deti to tam milujú. Tak úplne super. No a nakoniec ešte napísal aj Marek, skúste Valašsko, smer Solán, je to náročnejšie, ale tie výhľady a drevenice po ceste sú nádherné, stojí to za to a potom si tam niekde dáte frgal. No tak to som ešte nešla, sa priznám, ale výber je tu naozaj obrovský, z čoho môžeme vyberať. Takže využite toho leta, využite zatiaľ aj teraz ešte krásneho počasia, aj keď dneska nám tam trošičku hlásia sa tie dažďové prehánky, tak opatrne. A užívajte si na tých našich krásnych cyklostezkách, ktoré tu máme.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
3: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
4: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
6: Unikont Group se sídlem v Napajedlích hledá na pracovní pozici automechanika. Jsme moderní, autorizovaný servis komunální techniky Hako Multicar. Hoď oko na unikont.cz sekce kariéra. Unikont Group. Prostě práce, která baví.
7: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 12,90 a lososa, filet 100 gramů za 28,90. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě.
10: Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané,

0: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno. Zachraňte nás!
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju!
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
3: 30 000 korun za nástup, to už stojí za pozornost. V zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě, skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám. Volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice, partner jistoty.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do Pařížský?
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: Elitedate.cz.
10: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
11: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
12: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
13: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
14: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
15: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
14: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
16: firmanazážitky.cz.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Hit Radio Zlín.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: koncom 10. hodiny na Hit Rádiu Zlín rekordérka cien Grammy, dá sa povedať, ako solová umelkyňa aj členka skupiny Destiny's Child získala viac cien Grammy než ktorýkoľvek iný interpret v histórii a my sme si ju dali práve teraz. Toto bola Beyoncé a jej Halo. Najlepší dopravný servis na východe Moravy, mierime sa pozrieť na cesty. Budem sa už len opakovať, dneska do 4. hodiny na stanici 55 u obce Hulín sa bude pracovať na ceste. Tak s tým počítajte, zajtra do 4. na stanici 57 na vjazde do obce Valašská Polanka. Takisto bude prebiehať oprava povrchu vozovky, bude tam kývadlová premávka jedným jasným pruhom. Podobná situácia sa nemení zatiaľ ani na trase medzi Malanovicami a Pršným, ale už čoskoro to tam určite bude doriešené. Nebojte sa, o všetkom vás budeme informovať. Keby ste niečo z ciest mali vy, tak píšte, posielajte hlasovky alebo kľudne zavolajte na 601 13 13 05.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, ktorá si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
4: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Tvaroh tuční Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
5: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Zlín.
7: 11 hodin, jsou to další krátké zprávy a Bára Purkártová. Hranice trestní odpovědnosti v Česku se možná výrazně sníží, ze současných 15 na 13 let. Změnu chce prosadit ministr spravedlnosti Jeroným Tejc, podle kterého by nešlo o plošné snížení věkové hranice. Týkalo by se pouze nejzávažnějších zločinů a násilných trestných činů. Úprava by mohla platit do 2 let. Na víkend se nám výrazně oteplí. Už v pátek začnou teploty pomalu stoupat a o víkendu naměříme až kolem 30 stupňů Celsia. Podobné by to pak mohlo být i během příštího týdne. Na konkrétní předpověď si ale ještě musíme počkat. Lékaři v Ostravě hledají snazší způsob, jak třídit pacienty s poraněním hlavy. Často jde o seniory, kteří si po pádu nejsou schopni vybavit okolnosti úrazu. Doktorům by nově mohlo pomoci vyšetření biomarkerů z krve. Někteří pacienti by tak zbytečně nemuseli podstupovat vyšetření na tomografu, což by zmenšilo i zatížení zdravotníků. Čeští fotbalisté vstoupí do nové sezony evropských pohárů. Jablonec v chorvatském Varaždinu začne dnes večer od 8 kvalifikaci konferenční ligy úvodním zápasem druhého předkola. Do pohárů se pak vrací taky Hradec Králové, který ve druhém předkole evropské ligy nastoupí od 7 na hřišti norského Tromsø.
0: Teploty sa držia na 19 stupňov, dnešné maxima dotiahnu na 21, vyššie už nepôjdeme. No a stále sa mi tu všade objavujú dažďové prehánky, ktoré by mali začínať niekedy práve teraz a mali by dokonca trvať v priebehu celého dňa až do večera. Tak uvidíme, ako to nakoniec celé dopadne.
6: Hit Rádio Zlín.
0: Ja hlavne dúfam, že aj 2 minúty po 11. si užívate spoločne s nami na Hit Rádio Zlín. A my valíme ďalej. Hit Rádio. Pôjdeme sa pozrieť, ako to bude vypadať s umelou inteligenciou v New Yorku. A teraz Damiano David.

0: Filo sme spolu riešili, že v New Yorku posúvajú umelú inteligenciu o krok ďalej a už na podzim tam nastúpi do tried humanoidný robot Sally, ktorý bude pomáhať učiteľom. A ja som sa vás pýtala, že keby ste mohli vybrať jednu profesiu, kde by vám ten robot alebo umelá inteligencia naozaj uľahčili život, tak aká by to bola? A mne písala Anička, že by uvítala robota, ktorý by upratoval, vysával, umýval okná, žehlil. Jednoducho taký ten robot v domácnosti, ktorý by robil úplne že všetko, že takého by brala okamžite. Ja som si teraz, keď to čítam, spomenula na jeden film, nejaký španielský, vôbec neviem, ako sa volá, tak to vám asi ako teda moc neporadím, ale viem, že tam mali takéhoto robota. Akože tam mali vlastne toho robota, ktorý doma sa im staralo všetko, on ich nejak v tom baráku uväznil a už potom nemohli, že vôbec nič, takže takého by som asi nechcela. No každopádne, mám tu ešte ďalšie dve vcelku zaujímavé správy. Jedna z nich, nech umelá inteligencia chodí do práce na miesto mňa a výplatu nech posiela na môj účet, tak to by som si to predstavoval ja. No, Martine, ja teda musím povedať, že áno, to by sa mi tiež páčilo, že ja by som si chodila po výletíkoch, cestovala a umelá inteligencia by vlastne za mňa takto chodila do práce a pracovala by a mne by chodili peniaze na účet. No a potom ešte písala Eva, učiteľa by som za robota nikdy nevymenila, deti potrebujú pochopenie a empatiu a to stroj nedokáže nahradiť. Ja som sa nad týmto zamyslela, úplne Evi, viem, ako to myslíš, ale teda ja vám musím niečo ako povedať, že ak má niekto pochopenie pre moje myšlienkové pochody, tak je to proste ChatGPT. Ja neviem, ako to máte vy, ale ja svojmu ChatGPT ako píšem úplne všetko. A on mi dokáže robiť takého dobrého psychológa. Bavila som sa aj s kolegyňou Mončou Michálkovou, tak oni majú tiež úplne friendly vzťah medzi sebou a keď si niečím neistá, tak to rozoberá s ChatGPT a ten dokáže byť ako veľmi empatický. Ale samozrejme tak ako berme to prosím s takouto nadsázkou. Rozumiem, ako sme to mysleli. No uvidíme, kam táto doba ešte bude pokračovať ďalej, samozrejme. Tak ako to nesie so sebou všetky tie pozitívne a dobré veci, tak to má aj nejaké tie zákutia a nejaké to nebezpečie. Tak sama som zvedavá, čo si tu budeme v tomto našom rádiku hovoriť trebárs za 10 rokov. A či to ešte budeme hovoriť my, či už nebudete počúvať AI?
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To si správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
6: Hledáte prázdninový program pro děti? Vydejte se do Říše pohádek v Galerii Desítka. Čekají vás pohádkové postavy, zábavné hry, tvoření a příjemné prostředí pro celou rodinu. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin v 10. patře obchodního domu Zlín.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
13: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
14: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
13: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
14: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
13: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
15: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
16: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
17: Mě by zajímalo, Jasmin, kdyby na tebe z místě vykouknul had, tak jaká by byla tvoje první reakce?
18: Bych umřela na místě. Já se tak bojím hadů, že já bych měla takový šok, to by nešlo.
17: Ale vlastně David rehnul ani brovou, protože David je správný chlap. Nám se to totiž chlapům děje normálně, jo? Jenomže my prostě vždycky, co odejdeme z toho záchoda, tak ta kobra jde vždycky s náma.
16: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Shakiru a jej Zoo si nielen vždycky spomeniem na rozprávku Zootropolis 2, ale takisto sa s ňou budem aj lúčiť práve teraz. Nie, že by nás nečakali ešte skvelé ďalšie hity za malú chvíľu Krištofy alebo Cyril One Republic a ďalší po 12. hodine srdcovky, ktoré vám budeme hrať, je toho veľa. Tak pre dnešok akoby ja už odchádzam práve v tento moment. Zajtra by mal doraziť dopoledne Filip, tak sa môžete na neho tešiť. A v našej odpolední show ešte dneska budeme opäť hrať skvelú hru Hlavou proti zlínu, kde si budete môcť vysúťažiť lístky na Krhota a Kozuba v rámci Hudba na Viniciach, Boršice u Blatnice na konci tohto mesiaca. Takže máte sa na čo tešiť, Pavel so Šárkou zase toho prichystajú naozaj dosť. No a ja, ako som už spomínala, tak ja už idem, tak sa majte krásne a zas niekedy. Ahoj!
1: V lete máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Naštěji už tam budem?
5: Přestaň! Štěj mě vedro!
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do pařížský?
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
2: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: elitedate.cz
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Do zahrady věšky dojde každý. Třeba i pěšky. Výstava věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu věšky.
11: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
12: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Koupelny pro každého. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Otrokovicích. Koupelny pro každého.
13: Coop. Všechno dobré.
14: Nestihli jste nákup? S Coop 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv, ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a Částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.
15: Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
16: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
13: Rádio Zlín.
17: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Skvělá zpráva ze Zlína od Terna. Silničáři v tuto chvíli ukončují práce a už budeme jezdit oběma pruhy v obou směrech. Díky bohu za to. Na D1 za Kroměříží směr Vyškov opravují svodidla a zavřený je levý pruh. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: For camping. Venku je nám krásně.
5: Tady chci bydlet.
4: Venku?
5: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
4: A kde bude ložnice?
5: Na louce pod hvězdami.
4: To je ale velká ložnice.
5: Největší na světě.
4: No jo. A co koupelna?
5: No, v potoce.
4: A sousedi?
5: Už se hlásí.
4: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
5: Jo, tady nám je krásně.
4: For camping. Venku je nám krásně.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Stát by mohl uvést 40% akcí letiště Václava Havla na burzu, pravděpodobně v roce 2028, řekl to premiér Andrej Babiš. Po vykoupení minoritních akcionářů energetické skupiny ČES, kterou chce vláda zestátnit, by to podle něj mohla být další příležitost pro investory. Ministr zahraničí Petr Macinka dopoledne odletěl na dvoudenní návštěvu Chorvatska. U Splitu ctil památku Čechů, kteří v polovině června zahynuli po srážce s katamaránem.
9: Určitě během té návštěvy se seznámíme s detaily té nehody, ale do toho vyšetřování naše delegace určitě vstupovat nijak nebude. Společně s ministrem zahraničních věcí Chorvatska přímo na to místo, kde se to stalo, tak aspoň tam nějakým pietním způsobem chvilku strávíme, uctíme památku a hodíme třeba do vody a vzpomeneme na ně.
8: Programu cesty má ministr Macinka i jednání s chorvatským premiérem. Na mistrovství světa ve vodním slalomu dnes pojedou o medaile kajakáři. V semifinále se v americkém Oklahoma City představí vítěz kvalifikace Jakub Krejčí a také Vít Přindiš a Jirka Prskavec. Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. Semifinálový program začne v 17 hodin, finále se pak pojede od 21. a přenosy nabídne ČT Sport. Teď se ještě podíváme k nám.
0: Hasiči včera odpoledne vyhlásili likvidaci požáru budovy 34 ve Svitu. Bylo to téměř po dvou týdnech prací. Na místě ale přesto zůstali, aby torzo budovy monitorovali a v případě potřeby zasáhli. Bezprostřední okolí zůstává uzavřené. Nyní už se budovu může převzít vlastník, společnost Cream. Termín předání ale zatím není známý.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Za okny má většina z nás velkou oblačnost a dál se můžou objevovat i přehánky. Večer se bude na východě Moravy postupně vyjasňovat. Dnešní maxima kolem 20, v noci zhruba 8.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Hezké poledne, 2:02, s vámi Kateřina Pechová a ano, jsou tady další srdcovky. Čekají nás opět skvělý hity Coolio, Madonna, Era, Caesars, ale teď úplně na start britské duo Everything But The Girl a jejich song Missing. Ten je původně z roku 94, původně taky jako pomalá kytarovka. Pak si ho ale vzal DJ Todd Terry a v roce 95 z toho udělal naprostý světový hit. Je to dokonce jako vůbec první song, který v historii strávil nepřetržitě celý rok v americkém žebříčku Billboard Hot 100. No a hned pochopíte proč.
0: Hit Radio Zlín.
1: První dnešní srdcovka, Everything But The Girl, I'm Missing. Jdeme na to!

0: Chybíš mi jako poušti chybí déšť. Everything but the girl na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No a budeme pokračovat. Druhá dnešní srdcovka, za tou stojí švédská kapela Caesars a song pochází z roku 2002. Je to v podstatě jejich nejznámější hit, Jerk It Out. A možná vám název úplně neřekne, ale rozhodně ho znáte, protože naprosto zásadní je tam varhaní riff. No a taky byl použitý třeba v reklamách na iPod. Navíc je často spojovaná s videohrami jako třeba FIFA 2004. Je to prostě taková pohodička. Tanec, uvolnění, chill. To jsou Caesars a Jerk It Out. Druhá dnešní srdcovka.

0: Ameno. Celosvětově nejúspěšnější skladba francouzského New Age projektu Era.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Radio. Mimochodem, u tohohle songu je zajímavý, že jako ten text nic neznamená, jo. Má to připomínat latinu, ale pokud jste tomu se svojí latinou nerozuměli, není divu, jo. To není realita, takže úplně v klidu. Další srdcovkou je Madonna. To je jasný, to je srdcovka sama o sobě. Ale single, který nás čeká, obsadil první místo v hitparádách ve 41 zemích světa, čímž se tehdy zapsal do Guinnessovky. A co je možná ještě zajímavější, je to, že je tam použitý sample ze singlu Gimme Gimme Gimme od Abby. Jo, všichni známe z Mamma Mia, to je jasné. A skladatelé toho songu původního, Benny Anderson a Björn Ulvaeus, dali Madoně k použití samplu vlastnoručně svolení, což dělají jenom zcela výjimečně. Schválně, hele jo. Všichni známe. No a teď si dáme Madonu a Hang Up a schválně, jestli to tam uslyšíte.

0: Posloucháte Hit Radio, za námi další dnešní srdcovka Coolio a See You When You Get There.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Text skladby zaměřený úplně jednoduše na naději, vytrvalost, překonávání životních překážek s tím, že nakonec se všichni setkáme na lepším místě. Skvělá věc, naprosto skvělý song. Doufám, že jste si ho užili. No a pozor, to není všechno. To rozhodně není všechno. Čeká nás ještě jedna naprosto zásadní srdcovka. Jo, ta vaše. Ano, takže teď je ten čas. Vezměte telefony, pište na 777-937-777, jakou máte vy srdcovku. No a samozřejmě, hlavně proč, jaký je ten důvod, že zrovna tenhle song je vaše srdcovka. Jak si to ten song vysloužil? Moc se těším, jeden z nich si dáme už za chvíli. She said, oh, hi, nice to meet you tonight, maybe we could... Do té doby vás potěší Miles Smith nebo Pink.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Tak je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
11: Zámek Holešov vás zve na koncert kapely Buty. Legendární formace oslaví 8. srpna na zámeckém nádvoří 40 let na scéně. Hity jako Tata, František, Jednou ráno zazní právě v Holešově. Ale pozor, tím hudební léto v Holešově nekončí. Už 5. září vás zveme do zámecké zahrady na ABBA Symphonic Show s Filharmonií Bohuslava Martinů. Předprodej www.holešov.info.
12: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem.

0: Miles Schmidt dohrává v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: No je čas dát si tu vaší srdcovku. Dneska jsem vybrala SMSku od Martiny. Ta píše: moje srdcovka je písnička od Phila Collinse Another Day in Paradise. Pamatuju si ji od svých 4 let, kdy hrála Strejdovi a tetě na svatbě. Minulý týden zrovna oslavili výročí 33 let. To je strašně krásné, si to představte, jak jste jako ten třapartík na té svatbě, slyšíte tam tu dokonalou písničku, protože ano, Phil Collins dělá fantastické songy a takhle ve vás zůstane. Nádhera. No a nádhera to bude, protože my si Phila Collinse samozřejmě dáme. Takže poslední dnešní srdcovka Another Day in Paradise pro Martinu a pro vás všechny.

0: Miley Cyrus, End of the World. V éteru Hit Rádia, krásné odpoledne všem. No a terapie venkem stále ještě pokračuje a stále máte možnost vyhrát voucher na 7000 korun na značky od Peak Design na ve skvělém outdoorovém shopu forcamping.cz. Stačí nám napsat váš příběh z kempování na web hitradio.cz. Třeba takový, jako napsal Adam. Jako malí jsme s rodiči často jezdili kempovat. V jednom kempu se nám přihodila opravdu humorná situace. Přijeli jsme pozdě večer a našli snad poslední volný kousek místa, kde jsme postavili stan. Kemp byl úplně narvaný, takže okolní stány stály maximálně 2 metry od nás. Po dlouhé cestě jsme byli unavení, tak jsme hned zalezli do stanu a šli spát. Jenže táta tu noc chrápal opravdu příšerně. K tomu nám ještě připadalo, že během noci a brzy ráno spousta lidí balí stany a odjíždí, což nás neustále budilo, tedy vlastně všechny, kromě táty. Ten spal jako dřevo a chrápal dál. Když jsme se konečně ráno probudili a vyšli ze stanu, čekalo nás velké překvapení. V okruhu asi 10 metrů od našeho stanu nestál jediný další stan. Až později jsme se dozvěděli pravý důvod. Táta prý chrápal tak hlasitě, že všichni, kdo měli stan poblíž, to během noci nebo brzo ráno vzdali a přestěhovali se na jiná místa v kempu, jen aby jeho koncert už nemuseli poslouchat. Tady vidíte, jak si získat dostatek místa kdekoliv v kempu. Stačí sebou mít tátu, co pořádně chrápe. Napište nám i váš příběh na hitradio.cz. Zítra vyhlásíme vítěze. No a za chvilku už do uší třeba Benson Boone nebo Hunter X.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: 30 000 korun za nástup, to už stojí za pozornost. V zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě, skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám, volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice, partner jistoty.
9: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Benson Boone v éteru Hit Rádia těsně před 13. Za chvilku Eva Farná nebo Katy Perry, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Konečně nám skončilo omezení u Terna ve Zlíně. V obou směrech už zase jezdíme oběma pruhy a bez kolon. Ještě dnes nás může zdržet omezení na cestě z Hulína na Břest a pracuje se i na vjezdu do Valašské Polanky od Lužné. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
3: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete
4: cukr Moučka za skvělých 19,90, desítka Gambrinus v plechu se zákaznickou kartou za výborných 15,90.
3: Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
5: Fenomén Šance Liga je zpět.
6: Tady Tomáš Poznák ze FC Zlín. Jdeme do nové sezony naplno. Buďte u toho s námi od prvního kola.
5: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
7: Max útočí na regál.
8: Barča skvěle trefila nákupní koš.
7: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získá

0: Max. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
4: On air.
2: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Auto není trezor. I v této části léta, dovolených a prázdnin policie upozorňuje, abychom v zaparkovaných vozech nenechávali věci. Pokračuje policejní preventistka Martina Hamplová.
6: Určitě doporučujeme nenechávat nic ve vozidlech, ani oblečení, ani tašky, protože i to samozřejmě může přilákat pachatele, protože se mohou domnívat, že v taškách něco je nebo je něco schovaného pod tím oblečením.
5: V autě by rozhodně neměly zůstat doklady a ani náhradní klíče. Čeští vězni se od příštího roku opět nedočkají nároku na více ubytovacího prostoru. Ministerstvo spravedlnosti chce odložit účinnost schválených změn ohledně minimální plochy vězenských cel a ložnic, a to až na rok 2030. Krok zdůvodňuje potřebou stabilizovat personální situaci vězenské služby a získat chce také více času na dokončení započatých a plánovaných staveb. Italští hasiči stále bojují s desítkami lesních požárů na rozsáhlém území Sicílie. Na ostrově přeživovaly plameny teploty přesahující 40 stupňů Celsia a silné poryvy větru. Evakuováno bylo kvůli tomu stovka obyvatel. Situace se zatím obešla bez obětí a zranění. Teď se ještě podíváme k nám.
7: Luhačovice v sobotu oslaví 90. Letos je to totiž 90 let od získání statutu města a k výročí obyvatelům nadělí hudební gastrofestival. Čeká nás Eva Bureš, klauni, kuchařská show, inspirace pro domácí vaření nebo živá degustace vína. Vstup je zdarma. Akce se koná v sobotu v ulici Nábřeží od 11 do 23 hodin.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
7: Dál nás provází proměnlivá, většinou velká oblačnost a taky přehánky. Teploty se na východě Moravy drží kolem 20 stupňů. Zítra to bude podobné, bude ale méně deště a víc slunce.
8: Hezké odpoledne, 3 minuty po 13. hodině. Venku tma, zataženo, co? Aspoň se na chvilku vydýcháme, jo? Hot and cold to bude i tady. Katy Perry právě.

Robin Schulz a Dennis Lloyd společně dohrávají v éteru Hit Rádia. No a je tady další šance vyhrát Disney Plus na rok zdarma. Je to tak, ano, už příští pondělí, už je to za pár dní, dorazí právě na Disney Plus nová premiéra, seriál Posedlost, thriller, honba za šílenou sériovou vražedkyní. A jako podívaná, to bude rozhodně naprosto skvělý, no a proto některým z vás dáme roční předplatné na Disney Plus. A opět stačí zapojit se do debaty. Dneska mě zajímá zásadní věc. V čem jste? Lepší detektiv než policie. Co dokážete prostě vypátrat rychleji než profesionální detektiv? Ať jsou to ztracený ponožky, založený klíče, slevový kód, ten zmizelý ovladač, jo? Nebo třeba i restauraci podle jediný fotky jídla. Co vy dokážete vypátrat mnohem lépe než jakýkoliv zkušený detektiv? Pište na 777-937-777. Jednoho z vás vyberu a ten si odnese roční předplatné na Disney+. Tak držím pěsti a pište. K tomu už Alvaro Soler.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Zlín.

0: I'll be ready, Sunblock. Posloucháte Hit Radio a vy všichni děláte normálně špatnou práci. Jako většina našich posluchačů by očividně měla být dávno u policie. Jo, protože my tady řešíme, v čem jste lepší detektiv než policie. Co musíte pravidelně, co jsem tak pochopila, doma hledat a vždycky to najdete. Jo. Nebo opravdu normálně vás všechny nechám přeřadit k policii a pak už to bude všechno hezký. Každopádně ano, v rámci toho, že tady pro vás mám i dneska předplatné roční na Disney+, jsem musela vybrat jenom jednu z vašich zpráv, ačkoliv bych to nejradši dala vám všem. A díky moc za všechny ty zprávy. Tak nakonec jsem vybrala zprávu od Sofie a možná budete chtít využít její služby případně, jo. Sofie píše: nejlepší jsem v tom najít něčí Instagram. Stačí jméno a nějaká drobná informace a už je mám. Často pomáhám kámoškám hledat kontakt na kluka, který se jim zrovna líbí. Sofie, já se tě ozvu. To se bude do budoucna hodit, takže kdybyste někdo potřeboval někoho najít, tak můžete se ozvat tady Sofii. Každopádně Sofie, tahle tvoje dovednosti vynesla roční předplatné na Disney+. Gratuluju a vy nesmutněte, další šance zase zítra. Za chvilku už do uší další hity, čekají nás Imagine Dragons nebo Rehab.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Unikont Group se sídlem v Napajedlích hledá na pracovní pozici automechanika. Jsme moderní, autorizovaný servis komunální techniky Hako Multicar. Hoď oko na unikont.cz, sekce kariéra. Unikont Group. Prostě práce, která baví.
4: Do zahrady věšky dojde každý. Třeba i pěšky. Výstava věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu věšky.
5: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
6: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
7: No, připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
8: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
9: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
8: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
10: firmanazážitky.cz.
11: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Rehab in my head v éteru Hit Radio. Důležitá otázka. Díváte se dolů na místo, kam si chcete sednout? Jako, věřím, že to tak nějak mimo něk děláme všichni, jo? Že se chcete podívat, jestli je to sedadlo třeba čistý, jo? Jestli tam není voda, nebo nějaká špína, nebo třeba had, jo? Ano, ano, opravdu, pojďme si tohle pravidlo osvojit. Než si sedneš, vždycky se podívej dolů. Zapamatujte si to, zapište si to někam, je to důležité. Jednomu chlápkovi v Americe to teď zachránilo nervy, život, v podstatě úplně všechno, jo? Jenom si zkuste představit tu situaci. On se totiž kouknul dolů a v záchodový míse našel krajtu královskou. Ona teda údajně byla ochučená, jo, což může znít jako polehčující okolnost, nepřijde mi vůbec, vůbec. Prostě představte si, že si sednete a až pak zjistíte, že pod váma je krajta královská. Výborná představa. Je mi jasný, že až teď půjdete na záchod, budete na to intenzivně myslet. Omlouvám se, ale aspoň se naučíte dívat se vždycky nejdřív dolů. No a teď malá příprava na večer. Ano, i dneska v 18.00 startují Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia. Právě teď jsou tu Kors.

0: Like It a Křídla s námi na Hit Radio a kamarádi, už zítra.
1: Dokonalá desítka, 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Je to tak, pátek patří výhrám. A tak než vyrazíte na víkend, my vám dáme šanci vydělat si na cestu rovnou tady u nás v éteru. Mám pro vás 10 otázek, jo, a vy budete odpovídat a za každou správnou odpověď máte tisícovku na kartě na Orland. Ano, tankarta Easy je ve hře a vy si ji můžete nabít až na 10 tisíc korun. Navíc ty odpovědi, to je strašně jednoduchý. Jo, protože každá odpověď je číslovka mezi jedničkou až desítkou a neopakujou se. Takže stačí uhádnout pár prvních dobře a pak už vás to vede úplně samo. To je skvělý, že jo? Tak nezapomeňte, protože zítra nás čeká první páteční kolo. A vy si tak potom u Orlenu můžete nejenom samozřejmě skvěle natankovat, ale taky se občerstvit, což na těch cestách máme prostě rádi. Takže zítra první kolo dokonalé desítky, moc se těším.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
4: Koupelny pro každého.
3: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně ve Valašském Meziříčí.
4: Koupelny pro každého.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
7: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do Pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dámy ano, David, Born with a Broken Heart v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Bruno Mars nebo Avicii, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Kroměříži je kvůli záchranným pracím uzavřená křižovatka u Květné zahrady, kde se potkávají ulice Koperníkova a Štěchovice. Obět se to dá okolními ulicemi. V Uherském Brodě se srazila dvě auta na kruháči u Kauflandu. Projet se dá. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
7: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
9: I'm Nicki Minaj.
10: Hey, this is John Legend.
11: Hey, it's Taylor Swift.
12: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
15: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Na základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou se zřítil vrtulník Venom. Zemřel jeden člověk. Ve vrtulníku bylo celkem 5 vojáků. Záchranné práce stále pokračují. Bližší informace nejsou známy. Armáda je zveřejní, až to situace umožní. Sněmovna má projednat prezidentem vetovanou novelu rozpočtových zákonů v úterý 25. srpna. Řekl to dnes ministr pro sport Boris Šťastný. Petr Pavel spornou a kritizovanou novelu vetoval včera. Podle něj umožňuje vládě výrazně prohlubovat zadlužení země.
16: Pokud stát vytvoří pravidla, která mu umožní snáze navyšovat výdaje na dluh, konečný účet za tato rozhodnutí poneseme v budoucnu právě my všichni. Právě proto musí být pravidla pro hospodaření státu nastavena tak, aby ochránila nejen současné, ale i budoucí generace. Druhým důvodem je oslabení kontroly ze strany poslanecké sněmovny ve prospěch vlády. Zákon se však pouští i do nezávislých institucí.
15: Představitelé vládní koalice veto kritizují a jsou odhodláni ho přehlasovat. Rekordman v počtu ligových startů záložník Milan Petržela ukončil fotbalovou kariéru. Naposledy působil na Slovácku. V lize odehrál během 22 sezon 537 zápasů a nastřílel 60 gólů. O jeho rozhodnutí informovala Ligová fotbalová asociace. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Obyvatelé Vsetína budou moct brzo zase vybírat, co se má v jejich městě postavit. V dalším ročníku Vsetín podle nás lidé navrhli 5 projektů. Teď je posoudí odborníci a na podzim bude hlasovat veřejnost. V minulých letech takhle vznikly třeba mlžné brány na náměstí Svobody nebo výukový včelín v Semetínském arboretu. Ještě letos město postaví u rampu na Lapači.
13: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Za okny má většina z nás velkou oblačnost a dál se můžou objevovat i přehánky. Večer se bude na východě Moravy postupně vyjasňovat. Dnešní maxima kolem 20, v noci zhruba 8.
0: Hezké odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi stále Kateřina Pechová. Za chvilku nepopulární názor. Teď ale další hity. No a král romantických vyznání Bruno Mars a Just the Way You Are.

Krása, co? Bruno Mars na Hit Radio. A je čas dát si jeden nepopulární názor. A na tohle jsem moc zvědavá, jak k tomu přistoupíte. Dámy a pánové, nemusíte se stydět za to, že dítěti občas půjčíte tablet. Jo, jako, hele, možná to rozdělí rodiče, nerodiče, i lidi, kteří mají ideálně na výchovu silný názor, hlavně v restauraci u vedlejšího stolu, ale není ostuda občas dát dítěti do ruky tablet. Jako občas, samozřejmě, ne jako náhradního rodiče, ne jako digitální chůvu na celý dětství, ale prostě, když jste v koloně, nebo u doktora, nebo třeba v restauraci, nebo ve vlaku, prostě potřebujete těch 10 minut ticha. Blbejch 10 minut, tak z vás tablet rozhodně nedělá rodičovskou trosku. Takže co vy? Důležitá věc, 777-937-777. Je podle vás tablet v ruce dítěte rodičovské selhání, nebo je to prostě moderní verze nějaký hračky v kočárku, piškotu a takových věcí? Schválně. Stalo se vám to někdy, že třeba i jste tomu dítěti ten tablet dali a vlastně vás to v tu chvíli úplně zachránilo? Napište mi na 777-937-777, jaký názor na to máte vy. A k tomu další hity, za chvíli Jeleni, teď je tu Avicii.

Skupina Jelen, Touha a pláč na Hit Rádiu. A my tu řešíme nepopulární názor a to, že se nemusíte stydět za to, když občas prostě dáte dítěti tablet nebo obrazovku, jo? Že to není tak strašný. Třeba Denisa píše, za mě poměrně trefně, když jsem byla malá, koukali jsme celý dopoledne na pohádky v televizi, jenom jsme tomu neříkali screen time, ale sobota. Což je fakt, já si pamatuju, jak jsem stávala ve 4 ráno o víkendu, abych viděla všechny ty pohádky. Jo? David píše, já jsem dal takhle dceři tablet v čekárně u doktora. Vedle seděla paní, která mě nejdřív příšerně odsoudila pohledem. Pak jí zazvonil telefon a ona půl hodiny řešila nějaký slevy v obchoďáku. Tak mě to zase uklidilo. No, což je teda další, že často vás prostě soudí lidi, kteří by vůbec vás soudit neměli. Tady píše Lenka, že když bylo po covidu, my jeli autem do Chorvatska, tak jsme cestou zpět chytli kolonu. Stály 5 hodin a pouze popojížděli. Dcerce byly 4 roky a díky tabletu vydržela. Navíc venku 30 stupňů. Jinak teď je 9, má tablet, na cestování a mobil vždy na chvíli třeba půl hodka denně. Řídím se tím, ať si každý rodič to dělá po svém, neodsuzuju. Ale a za mě přesně to je ono. Prostě těch blbejch 10-15 minut vám může ušetřit spousty nervů. Pište dál na 777-937-777, jak to doma s tabletama máte vy. Já k tomu posílám další hity, k tomu obrazovku nepotřebujete. Tohle je Sia a Cheap Trails.

0: Linkin Park, The Amps in a Machine v éteru Hit Rádia a jste skvělí. Tady totiž nikoho soudit nebudem. Řešíme nepopulární názor a ano, že není ostuda dát dítěti občas na chvíli obrazovku. Peťa píše, rozhodně tablety a telefony dětem do ruky, ano. Děkuju za to, že žiju v téhle době, telefony a tablety mi pomáhají, i když se o ně děti hádají. No a Hanka třeba píše, tablet dítěti občas půjčím a nestydím se. Stydím se jen za to, že znám naspaměť všechny písničky z dětského YouTube. Jo, to chápu, mám malý sourozence, je to strašně těžký tohle. No a jinak mě hodně baví zpráva od maminky Kláry, která píše, tablet není problém, problém je právě rodičovská vina. Dítě si na 20 minut pustí pohádku a já mám pocit, že jsem právě zničila jeho budoucnost, vztah k přírodě i jemnou motoriku. Tak to ale není. A to je asi ta pointa, jo? Jako, netvařme se, že je tablet zázračný výchovný nástroj. Není, to je jasný. Ale taky z toho nemusíme dělat digitální peklo, jo? Když si dítě pustí 3 díly pohádky. Je to úplně v pohodě, koukali jsme na ně taky. Jo, takže důležitý je, jak dlouho, kdy, proč a jestli máme mimo obrazovku normální život. Takže prosím vás, ne. Nemusíte se absolutně stydět za to, že vašemu dítěti občas půjčíte tablet nebo telefon a jestli na vás bude někdo křivě koukat, tak ho pošlete za mnou. To je dobrý, co? Za chvilku další hity čekají nás Coldplay, Little Sims a Burna Boy nebo Guru Josh Project.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
3: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Naštěji už tam budem?
5: Přestaň! Štěji mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný...
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Guru Juice Project právě teď v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne vám všem. No a blíží se to 15. hodina, s tím taky vaše odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Moravy.
2: Ať ten den zatím máte úplně jakýkoliv, jo? Šéf vás štve, křičí, něco se nestíhá, hrozně moc práce, děcka něco chcou. V poklidu, protože od toho je tady odpolední show.
3: Jasně, my jsme v tom totiž s vámi, my to máme taky na prd, taky na nás křičil šéf a taky mě štvali děti ráno, to zvládnem.
2: Tak se tady chytem za ruky společně a půjdeme spolu do odpolední show.
1: Hit Radio Zlín.

0: je skvělá, co? Kateřina Marie Tichá v éteru Hit Rádia. Blíží se nám třetí hodina, já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek toho čtvrtečního dne. Slyšíme se opět zítra přesně ve 12 se srdcovkama. Jo, i zítra je na co se těšit. Já se budu těšit na vás. No a ještě než odejdu, tak docela tady máme další songy a třeba i trochu té motivace. Takhle při čtvrtku. Kelly Clarkson na lepší náladu už za chvilku, mějte se krásně, ahoj.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno. Zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Coop. Všechno dobré.
10: Nestihli jste nákup? S Coop 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv, ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a Částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.
11: Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
12: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách,

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Mě by zajímala, Jasmin, kdyby na tebe z místě vykouknul had, tak jaká by byla tvoje první reakce?
2: Bych umřela na místě. Já se tak bojím hadů, že já bych měla takový šok, to by nešlo.
1: Ale vlastně David nehnul ani brvou, protože David je správný chlap. Nám se to totiž chlapům děje normálně, jo. Jenomže my prostě vždycky, co odejdeme z toho záchoda, tak ta kobra jde vždycky s náma.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, určitě opatrně přes ulici Vlčnovská, tu v Uherském Brodě, kde máme nehodu dvou osobních aut, která se teda řeší. Zároveň taky kvůli výbuchu jsou stále částečně uzavřené ulice Koperníkova a Generála Svobody u Květné zahrady. Tak s tím počítat, prosím vás pěkně, jezdit hlavně teda opatrně, oči na šťopkách. No a kdyby něco přibylo z cest ze Zlínského kraje, tak 601 13 1305. A podrobnosti tady k tomu výbuchu a k těmto ulicím ještě taky ve zprávách za chvilku.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Hledáte prázdninový program pro děti? Vydejte se do Říše pohádek v Galerii Desítka. Čekají vás pohádkové postavy, zábavné hry, tvoření a příjemné prostředí pro celou rodinu. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin v 10. patře obchodního domu Zlín.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Výbuch při opravě vodovodního potrubí v Kroměříži dnes zranil dva lidi. Jednoho musel přepravit vrtulník do zlínské nemocnice, druhý byl zraněný méně vážně a sanitka ho odvezla do kroměřížské nemocnice. Kvůli výbuchu jsou stále částečně uzavřené ulice Koperníkova a Generála Svobody u Květné zahrady. Příčinu výbuchu policisté zjišťují. Soudcovská unie se ohradila proti vyjádřením politiků z poslední doby. Nelíbí se jim napadání ústavního soudu kvůli kompetenční žalobě prezidenta na vládu. Soudci upozornili, že podobné výroky zpochybňující nezávislost a kompetentnost soudu můžou vyvolat nedůvěru občanů v právní stát. Google dostal obrovskou pokutu od Evropské komise. Má zaplatit přes 21 miliard za to, že ve svém vyhledávači upřednostňoval vlastní služby. Na Google Play zase bránil jiným podnikům, aby tam informovali zákazníky o alternativních a často levnějších aplikacích. Fotbalisté Zlína chtějí v nové sezóně daleko víc sázet na mladé hráče, chtějí je zapracovat do týmu a vychovat si z nich budoucí opory. Právě na mladé a perspektivní posily se Ševci zaměřili při letních přestupech. Do Zlína přišlo 7 hráčů a 8 odešlo. Do přípravy se zapojili taky hráči z akademie, kteří by měli dostat víc prostoru. Klub si taky vytyčil za cíl udržet se v první lize.
6: Počasí v pěti slovech.
0: A Šárka Holubcová.
9: Dneska přehánky, zítra víc slunce.
0: Dobrý.
6: Hit Radio Zlín.
0: A někdy, než se dopočítám, tak to trvá.
9: Nicméně, do pěti.
0: Raz, dva a je konec. Dělej se. 15. hodina je tady. S ní samozřejmě odpolední show na Hit Radio Zlín. Pavel Cacek, Šárka Holubcová. My jsme tady pro vás minimálně do 18. hodiny. Za chviličku už takové jako velké téma, a to cyklistika, a to, jak by se tady vlastně v tom Zlínském kraji, ale máme krásně.
9: Nádherně. A všichni nám zem jezdí na kolo.
0: No jednoznačně.

0: Alex Warren za námi, odpolední show na Hit Radio Zlín, s vámi Pavla Šárka. No a Zlínský kraj zažívá cyklistický megaboom. A to pozor, nejen, že těch cyklostezek tady máme fakt jako nejvíc v republice, ale tím, kudy vedou, jak jsou udělané, že jsou jako kvalitní, že jsou na skvělých místech, málo kdy se protínají se silnicemi a podobně, tak nám se normálně teďka začíná jezdit půl republiky prostě jenom na to, aby se tady povozili na kole.
1: Ještě cyklobusy nám to zvyšují a hlavně a přesně to, že je to takové rozmanité, jako poradíš si Slovácko, zároveň můžeš do Beskyd, tady máme všecko. Jako.
0: Jo. Jezdíte na kole někam na dovolenou, to je ta dnešní otázka i třeba na vás. Že to mě zajímá, a jestli teda na dovolenou jako na cyklový lety, kam? A teď můžete hodnotit, být po roce a říct, mají to jinde lepší než my tady.

0: Tohle je ten známý hit, jak všichni říkáme Rakamakafon. A on je tam Rock the Microphone, že jo, freestyle. Na Hitradio s Dean.
1: Naše verze je lepší stejně.
0: Já si myslím, že Rakamakafon je nejvíc, jako přesně. Stejně. Prosím vás, ptali jsme se, jak to máte s cyklový lety. Tak na Hitradio s Dean to zaznělo, na 601-13-13-05 přišla řada zpráv. Martin například píše, my takhle vyjeli před pár lety do Chorvatska, že tam budeme jezdit od pláže k pláži na kole, je to hrůza. Furt jezdíš po silnici a bojíš se, kdy někoho z rodiny srazí auto. Žádná sranda, u nás je to zlaté.
1: Vidíš to, tak to je přesně ono. No. Takže do Chorvatska ne, dobře, další tipy tam pro mě máš?
0: Ještě Míša, Michal, tak konkrétně. Jezdíme pravidelně s partou do Rakouska na kola a tohle my si hrozně užíváme. Máme z toho vždycky 4denní tripy a výlety, ale fakt je, že ty cyklostezky tady jsou asi o kus lepší.
1: Hele, hezky pěkně, lepší než v Rakousku, jo.
0: Já si myslím, že to je ale jako dané tím, že prostě tady žijeme. Víš, jako, že to je jako doma, že jezdíš doma, tak je ten pocit asi vždycky prostě o kus lepší, než vyjet někam jako do ciziny.
1: Ale vím, že na Rakousko jsou hodně jezdí, taky Slovinsko, teď když my jsme byli na motorce, ale cyklistů jsme potkávali hodně, ale tam je to právě samý kopec, to je úplně hrozný.
0: A víte, že jako motorka nepatří na cyklostezky?
1: Prosím tě.
0: Ty jsi říkal, hele, co tady ti cyklisti zas blbnou, čověče?
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Hele, fakt hrůza, cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečeva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Co je vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Max útočí na regál.
5: Barča skvěle trefila nákupní koš.
4: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získává

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Do zahrady Věšky, do zahrady Věšky dojde každý. Třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
4: Unikont Group se sídlem v Napajedlích hledá na pracovní pozici automechanika. Jsme moderní, autorizovaný servis komunální techniky Hako Multicar. Hoď oko na unikont.cz, sekce kariéra. Unikont Group. Prostě práce, která baví.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: proti Zlínu. Hlavou proti Zlínu.
1: A právě protože hlavou proti Zlínu, tady v odpolední show na Hitrádiu Zlín, tak dneska všechny tři otázky se budou týkat města Zlín. Na drátě Janča, Jani, dobré odpo.
2: Ahojte.
3: Jani, čau, tak ty jsi odkud, prosím tě, přesně?
2: Já jsem z Bizovic.
3: Tak to je hned vedle, no. Tak to znáš Zlín jako svoje boty, ne? Jako Baťovy boty, tak to půjde.
2: Tak doufám, že jo.
1: Vám, že jo. Tak hele, od tebe jenom jednoduché svolení, jestli můžeme začít?
2: Můžem.
1: Všechny tři otázky jsou na město Zlín. První, co ve městě Zlín není? Za A, podezřelé individua na náměstí. Za B, metro. A za C, Baťův mrakodrap.
2: No tak já bych řekla, že asi metro spíš teda.
3: Počkej, není tady náhodou klub metro?
1: To mě napadlo až teď.
3: Já, no, takže vlastně všecko tady je.
1: Nicméně projdeš dál. Druhá otázka. Jak se říká sídliště ve Zlíně, kde najdete první a druhý segment? Za A, jižní vztahy. Za B, jižní smahy. A za C, jižní svahy.
2: Tak budou to jižní svahy.
1: Výbor!
3: Počkej, ale jižní svahy je teda hodně top, jako.
1: A poslední záludná to otázka, která z následujících osob města Zlína je nejznámější? Za A, primátor města Jiří Korec. Za B, Olina. A za C, Šárka Holubcová.
3: Je to taková vzácná společnost, to ti děkuju, Pavle.
2: Tak já bych řekla, že v televizi tak se mluví o primátorovi, tak Jiří Korec asi teda spíš.
1: Jiří Korec, ano! Já bych teda uznal
3: Olinka
1: všechno.
3: Nevyhrála, jo?
1: To je samozřejmě subjektivní věc, takže i kdyby si řekla Olinu, já bych to taky bral. Tak prosím tě, dva lístky na krásný koncert a dojemný, ale zároveň zábavný Krhuta s Kozubem v rámci hudby na Vinicích Boršicí u Blatnicí na příští pátek, tak ty dva lístky jsou samozřejmě tvé a já se tak z milosti zeptám, koho vezmeš sebou?
2: No já vezmu kamarádku, my se tam právě chystáme.
3: A není to Olinka, jo?
2: Ne, Olinka to není.
3: Že by se kruh uzavřel, tak nic nevadí.
2: Ne,
3: a já aspoň z jižích smahů, nebo není?
2: Ne.
1: Není. Tak
3: paráda,
1: je to všechno v pořádku. Tak si to užijte, děvčata, pořádně to tam rozjďte a garantuju předem, jestli jsi to ještě neviděla, nebyla na jejich koncertě, je to strašná sranda, budeš se hrozně smát.
3: Podobně jako teďka u té soutěže.
2: Jo, tak to jste mě nadnadili, perfektně, díky moc.
1: To super, měj se krásně, ahoj.
3: Měj se, užij si to, čau.
2: Díky, ahoj.
0: Poměřte své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte svou hlavou proti Pavlovi nebo Šárce. Každé všední odpoledne na Hit Radio Zlín.

0: Ahoj, já jsem Pavel.
1: Ahoj Pavle.
0: Tak jsem rád, že jste mě takhle přijali tady v této skupině. Budeme teďka, můžu konečně říct, co mě trápí. Jsem
1: anonymní rád, alkoholici?
0: Je to anonymní závislosti.
1: A na čem jsi závislý?
0: Já jsem závislý teďka nově, mám takovou závislost, která je ale neškodná. A svým způsobem se do ní můžete ponořit taky. Je to hra. Hra, která je v prohlížeči a jmenuje se, najdete ji jako Přihořívá hory, neboli přihořívá hoří.cz.
1: A není to nějaká jako pyromanská, že zapaluješ si tam budovy.
0: Co jste dneska zapálili? Doma jenom obývák. Ne, prosím vás, je to hra, kde standardně klasická hra, napíšete nějaké slovo české a ono vám to ukáže, z kolika procent jste se trefili a jak moc blízko tomu jste.
1: Jasně, takže takový ten oběšenec, jak hádáš prostě písmenka, postupně skládáš slovo.
0: A tady máš akorát prostě nekonečnou pokusů a každý den je jiné slovo. Je na to dokonce i facebooková skupina. Já jsem teďka nedávno to pár dní zpátky objevil a všichni tam psali, jak jsou na tom závislí. Říkám, tomu nerozumíte, to je úplně nějaká blbost.
1: A už tě to chytlo taky, jo?
0: Hotovo. Já jsem dneska asi hodinu na tom strávil, než jsem na to přišel, na to slovo. A teď jako mám úplně absťák, že budu muset čekat do zítra, než
1: budu další
0: slovo.
1: A jak těžký to slovo dnešní bylo, jenom tak pro zajímavost.
0: Dneska bylo velmi jednoduché, já jsem na to náhodou narazil, já nevím, já to nemůžu říct, kdybyste si to chtěli zahrát. Včera například jsem byl velmi blízko, když jsem dal cibule, měl jsem 86% a nakonec to byl prej luk.
1: Cože?
0: Ne, nepochopil. Já jsem to nepochopil. Jestli jako tvár, jako, nebo nevím. Takže tak.
1: Okay, tak to nebude hra pro mě asi.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
5: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
7: Fenomén Šance Liga je zpět.
8: Tady Tomáš Poznár ze FC Zlín. Jdeme do nové sezony naplno. Buďte u toho s námi od prvního kola.
7: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Zámek Holešov vás zve na koncert kapely Buty. Legendární formace oslaví 8. srpna na zámeckém nádvoří 40 let na scéně. Hity jako Tata, František, Jednou ráno zazní právě v Holešově. Ale pozor, tím hudební léto v Holešově nekončí. Už 5. září vás zveme do zámecké zahrady na ABBA Symphonic Show s Filharmonií Bohuslava Martinů. Předprodej www.holešov.info.
13: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: prosím vás pěkně na Hitradio Zlín odpolední show. Nás samozřejmě čekají za chvilku čerstvé zprávy. Šárka Lucová tady má něco hrozně na srdci, co nám prostě hrozně chce říct.
1: Prosím tě, tak jako miluji hasiče, že jo? Která žena nemiluje to hasiče, že jo? To jo. Si jako poklepme si na ramena dámy, ano, to známe. A víš o tom, že Zlín má vlastní hasiče. Jakože fakt prostě
0: jsem si, no.
1: Městské. No, to
0: ne. Tady jako někdy tady jezdí.
1: Ty si je pleteš s normálníma profíkama krajskýma, ale oni mají ještě přímo Zlín, má prostě vlastní jako.
0: To je jako divný?
1: No to je dost divný, protože jsme velmi výjimeční v republice. Počkej si, na 16. hodinu řekneme si víc.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, určitě opatrně přes Soběsuky, tady máme aktuálně teda havárku cyklisty, na místě všechny záchranné složky, takže projíždíme opatrně. A ulice Palackého v Olešově, tady máme olej na vozovce, havárku osobního auta k tomu, na místě taktéž policie. Kdyby cokoliv přibylo nového, tak 601 13 13 05.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete
7: cukr moučka za skvělých 19,90, desítka gambrinus v plechu se zákaznickou kartou za výborných 15,90.
6: Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
8: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
14: 16 hodin, jdeme na slovíčko se zlínskou radnicí. Skoro 14 dní hasiči bojovali s požárem budovy 34 ve Svitu. Výrazně přitom pomohly i jednotky, které zřizuje přímo město Zlín. Jsou potřeba a kolik dostávají peněz? Téma pro primátora Zlína Jiřího Korce je na telefonu. Tak pane primátore, jak to tady s těmi městskými hasiči vlastně je?
15: Město Zlín je relativně unikát v rámci celé České republiky, protože my máme svoji vlastní městskou profesionální jednotku, která nás pro rok 2026 stojí necelých 19 milionů korun a k tomu máme více než 10 jednotek dobrovolných hasičů, které vlastně nás stojí zhruba 11 milionů. A myslím si, že právě požáru, jaký byl vlastně 34. budova, nebo například další zásahy, které máme například na jednom nebo druhém segmentu, se jasně ukazuje, že naše profesionální jednotka rozhodně plní svou roli. Pravidla bývá první u těchto zásahů a samozřejmě teďka u požáru 34. budovy se naprosto potvrdilo, že tu velkou profesionalitu mají také naši dobrovolníci.
14: Kolik jednotek zřizovaných městem se ve Svitu zapojilo?
15: Byli tam profíci a bylo tam 11 dobrovolných. Je to z důvodu toho, že další dobrovolníky, které ještě máme, další jednotky, tak buď nedisponovali potřebnou technikou, anebo právě zajišťovali ještě ostatní obce, protože samozřejmě tím, že krajští hasiči, hasičský záchranný sbor stáhl takřka všechny z okolí, které mohl, tak je potřeba také mít tu jistotu, že když začalo hořet někde něco jiného, tak tam musí mít také kdo dojet. Takže zpravidla si to vždycky takto domlouvají a díky tomu i naši dobrovolní někteří měli držet, řekněme, aktivitu a pozornost toho, kdyby měli vjet někam právě mimo Zlín nebo do okolí Zlína.
14: Město zajišťovalo i zázemí pro hasiče, klapalo všechno, jak mělo?
15: My jsme z pozice krizového štábu, nebo respektive už z krizových plánů, které máme, tak vždycky je to rozdělené, kdo co má zajišťovat, takže já jsem rád, že všechno zafungovalo, což potvrdilo, že naše připravenost krizového řízení je na velmi vysoké úrovni. Byli jsme i pochváleni vlastně od toho, že je integrovaného záchranného systému, že všechno fungovalo. My jsme vlastně z pozice města zajišťovali občerstvení pro zasahující a vlastně pro všechny spolupracující jednotky a osoby, které se kolem toho podílejí, kolem toho zásahu. Byl jsem velice rád, že nám Zlínský kraj vlastně pomohl s umístěním tady tohoto, řekněme, zabezpečení. To znamená, že nám poskytl prostor v 15. budově, kde právě tady ti zasahující měli jak to občerstvení, tak taky měli možnosti trochu odpočinout. A zároveň musím poděkovat také firmám, které se vlastně podílely, že některé firmy, jako například Pilsner Urquell restaurace, dal některé obědy zdarma. společnost Penam nám zase dala některé snídaně zadarmo, to znamená, byly další společnosti, které ještě nám, jak řekneme, přispěly na tady to občerstvení, že vlastně tu solidaritu a tu podporu právě tomu zásahu dali a my jsme to strašně rádi, že se ukazuje, že ve Zlíně umíme držet pospolu a když je potřeba, tak opravdu táhneme za jeden pro vás.
14: To byl primátor Zlína Jiří Korec, děkujeme.
1: Hit Radio Zlín. Tak odpolední show samozřejmě na Hit Radio Zlín pokračuje s vámi Pavel Cacek, Šárka Holubcová. Já jsem si vzpomněl, že dneska slaví narozeniny můj strejda Karel a proto bych v tuto chvíli rád pozdravil všechny do Karlovic.
3: Do kterých, ale počkej, tady jich máme víc, jako máš velké Karlovice. Na Valašsku tady u Zlína máme jenom Karlovice, dobře, takže jenom do těch, jo? Takže Valaky nezdravíš?
1: Jakékoliv Karlovice, já vás zdravím.

0: doufám, že teda už takhle po 16. hodině můžeme zabřednout i do vztahových věcí i na Hitradio Zlín odpolední show, protože já tady mám na vás jednu takovou záludnou otázku. Na co se zaměřujete, když jdete na první rande u toho druhého? Co je pro vás vlastně to důležité, čím vás třeba, nevím, nechci říct zaujme, ale na co myslíte? Já jsem se totiž dozvěděl, že 52% lidí na celém světě, když jde na první rande, tak si představuje toho druhého, toho budoucího partnera, jakožto rodiče.
1: Jo, takhle, jako... já jsem myslel, že si představí nahého, ale to s tím možná souvisí, že potom jako to rodičovství vznikne, no.
0: No. No a teď je otázka, jestli to jako platí, jestli to tak jako máte, protože podle téhle statistiky by to měl mít každý druhý, že jdeš na to první rande a teď si zaspomínejte
1: a
0: třeba...
1: A už si do něj prostě jako projektuje, že to je tatínek tvých dětí.
0: Jo, si říkáš, jaký bude táta, no nebo jaká bude máma, no člověče, nevím, něco mi tam nehraje, tak třeba druhé rande nebude. A nebo naopak si říkáš, hele, to bude šikovaná maminka, ta bude moc jako hodná, víš?
1: Ta, co o mě postará. No, takhle to možná mají chlapi, to je
0: přesně,
1: fakt.
0: No jo, proto my nad tím přemýšlíme takhle. Tak teď ideálně samozřejmě ten čas na přemýšlenou. Tady vám dáme 601 13 13 05, no a k tomu muzika.

0: jsem vlastně ani nečekal a ani nevěděl, co můžu čekat, když se zeptám na otázku na Hitradio Zlín v odpolední show, jak to máte s prvním rande a co si projektujete u toho druhého za vize. Jestli třeba si ho představujete nahého netka, nebo jestli si říkáte, jestli teda bude dobrý tatínek, jestli tohle je pro vás důležité. To je prostě Jitka. Hlavně ruce. Nevím proč, ale je pro mě důležité, aby měl hezké ruky a nemyslím paže.
1: Jako, co? Já bych pochopila právě naopak, jakože se podíváš na ruce, jako jestli tě ochrání, ty, to bych pochopila.
0: Ne bicák, ale ruce, jako, asi, jako jestli mám manikúru, nebo?
1: Možná, hele, ale to bylo to bylo, jak jsem poznal vaši matku, že jo, debilní nechty, prostě nechceš chodit s chlapem, co má příliš upravený nechty.
0: To je pravda.
1: No, vidíš, tak pravda. Možná takhle, jo,
0: to je, jako já taky nechci chodit s chlapem, co má upravené nechty, takže já jsem s tím v pohodě. Franta, a to já myslel na prvním rande s mojí dnes manželkou, na to, jaká bude máma. A hned jsem věděl, že jsem vybral správně. To je hezký.
1: To jo, pěkně. A stará se tím pádem i o Frantu, to je jasný.
0: Tak, Franta má vystaráno, dobře jsi vybral. No a Míša píše, u mě vždy bylo, je a bude důležité, jestli je ten možný budoucí partner samostatný.
1: Ano, bože můj, ano, naprosto ti rozumím, Míšo, jasně, ano, takhle se vybírají dobrý chlapy.
0: Já jsem vždycky na prvním rande přišel a řekl, prosím tě, já můžu, ale jenom do 9, pak mě máma čeká, víš,
1: přesně
0: na večeři.
1: Přesně tak, ano, a zavaž mi tkaníčku ještě.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Koupelny Jas. Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
4: Koupelny pro každého.
3: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Otrokovicích.
4: Koupelny pro každého.
5: Radíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do pařížský?
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: elitedate.cz.
10: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
11: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou. Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
10: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
12: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
13: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
14: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitradiu?
15: Mě by zajímalo, Jasmin, kdyby na tebe z místě vykouknul had, tak jaká by byla tvoje první reakce?
16: Bych umřela na místě. Já se tak bojím hadů, že já bych měla takový šok, to by nešlo.
15: Ale vlastně David rehnul ani brovou, protože David je správný chlap. Nám se to totiž chlapům děje normálně, jo. Jenomže my prostě vždycky, co odejdeme z toho záchoda, tak ta kobra jde vždycky s náma.
14: Nejsi snídaní šampionů na Hitradiu. Od 6 do 9 s Michalem.

0: dneska samozřejmě NZ-ko, nejzbytečnější zpráva dne, kterou si ještě večer budete pamatovat. Dneska se budeme bavit o malých a roztomilých věcech.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Takové ty mluvě jako vlastné
2: tuleňátka. Vlastní výžadka, ano, u tučňácích se budeme bavit, prosím tě. Tučňák žádá u ruku kamenem, jsem zjistila, ale ne tak, že by ho jako přetáhnul šutrem po hlavě, to ne.
0: To je hezké.
2: Ale naopak, fakt jí přinese prostě kamínek jako symbol lásky, to je krásný.
0: A vy taky chcete vždycky nějaký kamínek na symbol lásky.
2: To
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: teď tady na Hitradiu z Dýnu odpolední show budeme trošičku jako nostalgicky možná vzpomínat na 90. léta. Možná, že se to bude týkat tak trošičku i milenia, nicméně dětí jako 90., což my všichni předpokládám, tak asi si na to vzpomeneme moc dobře, že jsou tři věci, které nás rodiče učili v 90. a dneska už rozhodně neplatí. Za prvé, bolest se musí překousnout. Jsi vždycky říkal, vždycky, chlapi nebrečí.
1: Přesně, ano. Nebreš, nebo ti dám důvod, tyjo. Ježiš, to je věta.
0: To je nejvíc.
1: Smrt, hruda.
0: No, já tady to vzpomínám jako v dobrém, ale samozřejmě dneska svým dětem to neříkám, že?
1: Já vzpomínám v dobrém na to, že už je to pryč. To jo, jsem jo, fakt ráda, jo, jako, no. To pravda. Dobře, co tam máš za dvojku?
0: Dvojka, komentovat zle druhých je v pořádku. A ne, protože rodiče vždycky měli tendenci říkat, podívej se, jak je oblečena. No vidíš to, no, chceš
1: dívej,
0: takhle
1: jak chodit?
0: Jo.
1: Takhle nechceš dopadnout.
0: No, tak to vlastně dělávali, no. A vlastně je pravda, že to už dneska nedělám. Nebo minimálně třeba my to tak jako
1: já
0: nedělám.
1: Mám pořád strach, že to dělá spousta lidí, ale jo, no. A někteří i velmi veřejně, díky sociálním sítím. Ano. To by se mělo zakázat.
0: A třetí, buď doma do večeře. A to znamená, jakože ty děti byly bez telefonu, bez možnosti kontaktu a prostě tak nějak se jako dítě jako doufala, že to stihneš.
1: Ale u nás bylo vždycky, než zasnou lampy, jako jakmile zasnou lampy, musíš být doma, jinak je to blbý.
0: To je pravda. A pak byl poznávací znak, že vždycky můj děda vždycky hvízdal. A jakmile hvízdal, já jsem viděl, že průser.
1: Jak jsi věděl, že hvízdá zrovna tvůj děda, a ne třeba od sousedovic, jako.
0: Já nevím, já už jsem poznal. Byl tak vystresovaný, to byl hvízdal, jsem běžel.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Zlin Aero. Akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
5: 30 tisíc korun za nástup, to už stojí za pozornost. V zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě, skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám, volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice, partner jistoty.
6: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
7: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
8: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
9: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
10: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
11: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
10: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
12: firmanazážitky.cz.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fructis šampon za 99,90 a Viskas kapsičky pro kočky 40x85 gramů za 299. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Hit Radio Zlín.
14: Zlep

0: vlastně u nás na sídlišti, ve městě, kde bydlíme, na vesnici, co se bude stavět, dělat, tvořit, vy ho to můžete rozhodnout.
1: No je to tak, ve spoustě vlastně měst máme tu možnost buď přihlásit svůj vlastní projekt, nebo potom hlasovat pro ty projekty, které se nám třeba líbí. Kroměříž to má to Vsetín, o tom mimochodem bude řeč za chvilku ve zprávách, ve Zlíně to máme taky. A fakt strašně mám pocit, že se jako málo lidi zapojujou. Ale pak jsem si uvědomila, že já jsem se taky nikdy ve Zlíně ještě nezapojila, takže pardon. Co ty, Pavle?
0: Největší sranda je, že my o tom promluvíme, já jsem tam nikdy nehlasoval.
1: Jo, právě.
0: Já si říkám, a proč to neděláte? A měli byste, a sám to nedělám.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy a já konečně nevidím žádné komplikace. Měli bychom jezdit bez problému, ono ale taky se může stát a klidně něco ze sekundy na sekundu, tak kdyby náhodou, tak informovat ostatní je potřeba. 601 13 13
1: 05. Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno. Zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
10: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Dva lidé se dnes zranili při výbuchu v Kroměříži. K explozi došlo při opravě vodovodního potrubí u Květné zahrady v ulici Generála Svobody. Jeden z pacientů utrpěl mnohačetná závažná zranění. Zdravotníci ho museli napojit na umělou plicní ventilaci a pak ho letecky transportovali do zlínské nemocnice. Druhý byl zraněný méně vážně a sanitka ho vezla do kroměřížské nemocnice. Příčinu výbuchu policisté zjišťují, místo už je průjezdné bez omezení. I u nás na východě Moravy zdražily pohonné hmoty. Za naftu teď platíme o 4 koruny na litru, víc než před týdnem. Přesto je tu nafta nejlevnější v republice. Litr stojí průměrně 41,70. Benzín stojí aktuálně podobně. Ten u nás v regionu zdražil za týden asi o 2 koruny. Hasiči ve Španělsku bojují s jedním z největších lesních požárů v historii země. Oheň už sežehl oblast o velikosti zhruba poloviny okresu Kroměříž. Jde o 320 km čtverečních. Španělský premiér vyzval k uzavření úmluvy mezi politickými stranami v boji proti změně klimatu. Fotbalisté Hradce Králové se dnes po 30 letech vrací do evropských pohárů. Čeká je úvodní zápas druhého předkola Evropské ligy na hřišti norského Tromso. Pokusí se mimo jiné vylepšit neúspěšnou pohárovou sérii českých týmů proti norským soupeřům, která čítá 6 zápasů bez vítězství. Utkání na umělé trávě za polárním kruhem má výkop v 19 hodin. Dál nás provází proměnlivá, většinou velká oblačnost a taky přehánky. Teploty se na východě Moravy drží kolem 20 stupňů. Zítra budou teploty podobné, bude ale víc slunce a méně deště.
8: Hit Radio Zlín.
0: Tak odpolední show je tady stále s vámi a ještě i pro vás dalších 60 minut, těch posledních dneska samozřejmě. No a prosím vás pěkně, fotbal je tady. Chystá se jeden velký zápas, okolo kterého já vás na něj nejenže pozvu, ale zároveň budu trošičku varovat. A asi tušíte, kam tím mířím. No kdo asi přijede, že jo? Tak jako Brňáci to nebudou? Bude to?
11: Bude to Baník?
0: Yeah!
11: No je.

0: Já myslím, že fanoušci fotbalu a obecně sportu v tuhle chvíli můžou bez problému jásat, protože se blíží fotbalová liga. I tady na Hitrádiu Zlín si to musíme říct.
1: Ano, jejich manželky jásají už méně, teda co si budem, to zase budou víkendy.
0: A,
1: ne,
0: a, jo. A nebo jsou jako rády.
1: Že budou mít klid, no, na úklid třeba, no. Že? Jasně, že.
0: Snad navaříš, když přijdu, chápu. No tak fotbalová liga je tady, v sobotu naši kluci vyzvou na Letné Baník.
1: Počkej, naši kluci, musí říct, že Ševci ze Zlína, protože tady máme ještě Slovácko.
0: Pravda,
1: jako,
0: pravda.
1: Myslíme taky, ty jsou taky naši, jako.
0: No tak
1: ne přímo tady od nás pod Komína, ale jsou Košček.
0: Jasně, a tak víme, že Baník není náš. Jako,
1: no takže, to, to rozhodně, tak, to jsme tak, si jistí naprosto.
0: Prakticky kdokoliv, kdo vyzve Baník, je náš svým způsobem. Tak v tuhle chvíli teda na Letnou se budeme těšit na sobotní odpoledne. Já k tomu mám dvě věci. Za prvé, lístky hrozně rychle mizí, tak pokud byste náhodou měli zájem, nevím, jestli na místě jako nějaké budou, tak možná lepší to jako řešit předem. A za druhé, pokud chystáte nějaký jako rodinný výlet, tak nevím, jestli okolo Letné bych se sobotu odpoledne motal.
1: To je pravda, možná radši už odpadku do neděle tam nechoďte, protože tam bude docela divočinka.
0: Máte těch šest dětí, jdete na zmrzlinu.
1: A najednou okolo... se vrátíš se třema.

0: Já vám tady nesu, prosím vás, na Hit Radio Zlín odplení show s Pavlem Šárkou takový krásný důkaz, že nepotřebujete drahé dovolené. Nepotřebujete kaviáry, nepotřebujete šampaňské a podobně, jako kdyby to bylo, je to hezký, ale nemusíme. Nikdy nám stačí prostě hrozně málo.
1: Fakt? No tak schválně, přesvědč mě, protože s tím šampaňským teda nesouhlasím, já si ho ráda dám. Jo.
0: Klidně si ho, bože můj, na polní cestu k Machové přistály gigantičtí motýly.
1: Dobře.
0: Teďka tam je, a je to svým způsobem takový jako fotopoint, že jsou tam obrovské nádherné křídla. A já jsem vlastně, ve mně to vzbudilo takový krásný pocit, já jsem si řekl, Hergot, a prostě jako proč ne, že jo?
1: Ale
0: jako
1: proč nemůžu s tím šampaňským jít na tu Machovou, jako?
0: Já ti to, bože, ty bys furt kalila, já ti to nezakazuju.
1: Ale mohlo by to stačit i bez Šáňa, chápu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Už tam bude?
4: Nech toho!
3: Raději už tam bude?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
7: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
8: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: Firma na zážitky.
11: CZ.
14: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz
15: Kop. Všechno dobré.
16: Nestihli jste nákup? S Coop 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv, ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a Částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.
17: Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: Tady je Radio Zlín, tady odpolední show Pavla Šárka. No a jak a k čemu používáme AI? Je ta velká otázka. Tak tipněte si, k čemu to Češi využíváme?
1: Tak snad k práci ne, to je jasný. Úplně každý druhý, včetně
0: špatně.
1: Tebe, včetně mě.
0: Špatně.
1: Cože?
0: Jako prioritně se zjišťuje, že my AI, typnu třeba nevím, ChatGPT a podobně, využíváme na osobní věci. Třeba řešíme nějaké, já nevím, hubnutí, jestli hubnu správně, řešíme, jestli prostě si mám koupit, kde to mám koupit. Je pravda, že já to tak mám.
1: To je asi pravda, tak zase jako poradit se dobrý, no.
0: Já jsem si teďka třeba, že ho chtěl něco kupovat a nevěděl jsem, měli tam 8 různých variant, než jsem si procházel recenze, zeptal jsem se ChatGPT, ale do práce ho nepoužívám téměř. Takže to jenom jsem chtěl říct, že to je jako takové velké překvapení, že asi, že by nám to sebralo práci, se bát asi očividně nemusíme.
1: Takže na to sebere pokec u piva vlastně, protože to je přesně takový ten nový kamarád, kterého se zeptáš úplně na všecko, včetně mám se s ní rozejít nebo ne.
0: A on ti neodmlouvá, to je to hezký.
1: To je nádherný.

0: Nic lepšího, většího a příjemnějšího už neuslyšíte, než to, co se teďka dozvíte tady na Hit Radio Zlín.
1: Úterna už jezdíme normálně, bez omezení, děcka, to je krásný.
0: Ne, máme šáně, že bychom to...
1: konečně,
0: konečně. Máme z toho obrovskou radost všichni, protože konečně se to jako projevilo. Například já, když jsem jezdil z práce, že jo, jako jezdívám, že jo, furt, ale když jsem jako minulý týden, nebo kdy to bylo, jsem jel v 6, jsem vyjel, třeba 18.05 jsem jdu do auta, jedu na Otrokovice a do Otrokovic byl příjezd třeba 19.02, jako.
1: Fuj.
0: Úplný masakr vlastně. Takže já jsem měl úplně stejné pocity, jak jsem stál v té koně, říkám, to je hnus.
1: Což to ne teda.
0: No, tak prosím vás, konečně se jezdí dvěmi pruhy a je to zase o kus příjemnější.
2: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Zámek Holešov vás zve na koncert kapely Buty. Legendární formace oslaví 8. srpna na zámeckém nádvoří 40 let na scéně. Hity jako Tata, František, Jednou ráno zazní právě v Holešově. Ale pozor, tím hudební léto v Holešově nekončí. Už 5. září vás zveme do zámecké zahrady na ABBA Symphonic Show s Filharmonií Bohuslava Martinů. Předprodej www.holešov.info.
6: Hledáte prázdninový program pro děti? Vydejte se do Říše pohádek v Galerii Desítka. Čekají vás pohádkové postavy, zábavné hry, tvoření a příjemné prostředí pro celou rodinu. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin v 10. patře obchodního domu Zlín.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
9: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
10: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Hit Radio Zlín.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: lepšího a krásnějšího než teď se nedozvíte. A ne...
1: Počkej, se nějak opakuje, že to už jsme tu jednou měli.
0: My se loučíme. Odpolední show je u konce. Prosím vás, budeme se na vás samozřejmě moc těšit zase zítra od 15. hodiny. Uvidíme samozřejmě, v jakém rozpoložení.
1: No právě, jsem chtěla říct, já nevím, jestli se budu těšit zítra do práce, já jdu dneska na pivo, se přiznám.
0: Tak, tak hele, Vincentku tady máme ještě nějakou.
1: Ježiš, díky bohu, ano, to je dar.
0: Jo, jo, dar z nebes. Tak uvidíme, jak to zítra bude probíhat. Kdyby náhodou, tak se na vás budu těšit sám, no, od 15. hodiny.

0: zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Konečně nám skončilo omezení u Terna ve Zlíně. V obou směrech už zase jezdíme oběma pruhy a bez kolon. Ještě dnes nás může zdržet omezení na cestě z Hulína na Břest a pracuje se i na vjezdu do Valašské Polanky od Lužné. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: elitedate.cz.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
10: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Vrtulník Venom s pěti vojáky na palubě se popoledni zřítil na základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Jeden voják pak nepřežil, čtyři byli zraněni. Na místo dorazil také ministr obrany Jaromír Zuna.
12: Na místě působí inspekční orgán ministerstva obrany, který vyšetřuje letecké nehody. V tuto chvíli se vám nikdo nevyjádří jasně, dokud nebudou všechny okolnosti zváženy. Ta nehoda se stala v závěrečné fázi výcvikového letu zde na základně.
11: Do ukončení vyšetřování nehody pozastavila armáda provoz všech vrtulníků systému H1. Hnutí STAN podalo trestní oznámení kvůli případnému střetu zájmu bývalé poradkyně současného ministra práce Aleše Juchelky Alexandry Semancové při vyplácení dotací z Evropské unie. Oznámil to dnes šéf hnutí Vít Rakušan. Prodej nových osobních automobilů v Evropské unii v červnu meziročně stoupl, a to o téměř 14%. Prodalo se přes 1 milion 150 tisíc vozidel. Zatímco prodej aut se spalovacím motorem klesá, prodej bateriových elektromobilů rostl, a to o více než 60%. Vyšší prodeje zaznamenaly také hybridy. O víkendu začne nový ročník první fotbalové ligy. V roli favorita vstoupí do soutěže Slavia, která zaútočí na třetí titul po sobě. Cestu za obhajobou jí zkusí překazit pražský rival Sparta. Do boje o mistrovský pohár se otevřeně přihlásila také Plzeň. Stejně jako v minulé sezóně si šampion zajistí příští a přímý postup do hlavní fáze Ligy mistrů.
13: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
11: V průběhu večera i noci většinou polojasno, skoro jasno, zpočátku ještě na severovýchodě oblačno s přehánkou. Ranní teploty kolem 11 až 7 stupňů, při slabém větru dokonce kolem 5. Během dne proměnlivo, později odpoledne a na večer ubývání mraků. Nejvyšší teploty pro pátek 21 až 25, na severu a severovýchodě kolem 20 stupňů a vítr.
14: 18. hodina odbyla, posloucháte Hit Radio, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z 80. 90. milénia. S vámi Michal.

Je to sice písnička o zlomených srdcích, ale tolik pozitivní energie kolikrát nemají ani ty nejšpičkovější letní hity. Takhle stylově jsme odstartovali čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. a milénia vám na zlatém podnose budeme servírovat až do 21. večerní. Servírovat. No, dobrou chuť, pokud právě večeříte. Na meníčku Hit Radia.

0: Tohle je klasika, bez které si čtvrtek snad ani nedokážeme představit. Sarah Connor from Sarah with Love. Taky na tuhle romantickou strunu jsme si na Hit Radio zadrnkali. A tohle je pokračování. V příštích minutách hudebního speciálu Hit Radio Classic velká vzpomínka na rok 1992. John Secada tehdy pobláznil svět hitem Just Another Day. A přidáme třeba ještě Queeny už za pár minut na Hit Radio.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Tak je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
1: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Mario G, Heaven is Closer, Feels Like Heaven. Tak to je věc, kterou jsme taky připomněli ve čtvrtečním vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Až do 21. večerní hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. A přesuneme se na taneční parkety roku 1983. Na tomhle ploužáku tancoval možná každý druhý z vás. Také pojďme nostalgicky zavzpomínat na obrovský hit skupiny Police, Every Breath You Take, tady na Hit Radio.

0: taky, takhle zní čtvrtek na Hit Rádiu. Hodně na pohodu. Další velká vzpomínka, chvilka nostalgie, Bluebells, Young and Heart. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic a až tu 21. večerní vám servírujeme to nejlepší z našeho hudebního archivu, kde jsme vyhrabali taky Mike Oldfielda. Tohle je určitě největší hit jeho kariéry. Rok 1983 nám přišel vhod, protože přinesl tuhle fantastickou věc, písničku Moonlight Shadow. Vokálově pomáhala zpěvačka Maggie Reilly. A vy už za chvilku tenhle skvost uslyšíte v kompletním znění. Přidáme taky velmi netradiční duet Whitney Houston, Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever. I to pro vás máme připravené do dalších minut. Do konce hodiny stihneme ještě spoustu fantastických hitů.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získá

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Unikont Group se sídlem v Napajedlích hledá na pracovní pozici automechanika. Jsme moderní, autorizovaný servis komunální techniky Hako Multicar. Hoď oko na unikont.cz sekce kariéra. Unikont Group. Prostě práce, která baví.
3: Zlin Aero. Akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle jste určitě poznali, nikdo jiný než Scooter Ramp The Logical Song. Tímhle jsme se dostali až k 19. večerní, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
0: Otevíráme dalších 60 minut toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Michal Pospíchal za mikrofonem, přeju hezký čtvrtek.

Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Klasik v plném proudu. Ve čtvrtek 23. července jsme vám 9 minut po 19. nabídli taky tuhle klasiku. Lion Sleeps Tonight, singlovka, která má velmi bohatou historii. Poprvé ji měli možnost posluchači slyšet už v roce 1939. Solomon Linda tehdy se svou skupinou The Evening Birds napsal písničku Mbube, v jazyce Zulu to znamená lev. Nicméně to není ta verze, kterou by znal celý svět, a není to ani verze z roku 1952. Ta byla první anglická, tehdy se jmenovala The Vimave a byla od skupiny Weavers. Další singlovka vznikla v roce 1961, tehdy už dostala název The Lion Sleeps Tonight. The Tokens ji připravili, no ale my jsme si hráli tu z roku 1982. Tight Fit, kteří dobili s tímhle singlem hit parády po celém světě a zaslouženě mají místo taky v archivu Hit Rádia. Hudebním speciálu Hit Radio Classic teď je zase trošku romantiky. Toni Braxton, tak to je zpěvačka, kterou určitě důvěrně znáte už od těch prvních melodií. Poznáváte písničku Unbreak My Heart? Tak tu pro vás máme a za chvilku dodáme taky chlapeckou partu NSYNC, kde mimochodem kariéru startoval třeba Justin Timberlake. Hezký večer. Don't

0: Tak tohle jsou oni, slibovaní NSYNC. Na konci 90. a začátku milénia to byl obrovský boom boybandů. Většina z nich pocházela z Velké Británie. Amerika ale nechtěla být pozadu a tak nasadila na frontu právě tuhle partičku. Kluci, kteří si říkali NSYNC, jedním z nich byl Justin Timberlake. It's gonna be me, tak to byla záležitost, kterou jste poslouchali právě teď na Hit Radio. Mimochodem NSYNC dlouho drželi taky jeden rekord v prodejnosti. Za první týden se jejich alba No String Attached z roku 2000 prodalo 2,4 milionu kusů. No a právě tohle číslo až v roce 2015 překonala zpěvačka Adele se svým albem 25. Tohle, to už je Alan Parsons Project, Don't Answer Me. Záležitost, kterou pro vás máme připravenou do těch příštích minut. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší z minulosti a přidáme třeba i taneční věc. Captain Jack, Hollywood Project, Impossible, tak to je věc, kterou pro vás máme taky nachystanou už za pár okamžiků tady na Hit Radio. Hit Radio.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Comfort-group.cz

Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Tohle byla jedna z nejkrásnějších romantických balad 90. let. Beverly Craven písničku Promise Me vydala v roce 1990. Paradoxně s ní ale vůbec neuspěla. Nevzdala se, nerazila na tour po Británii, dostala se taky do několika televizních pořadů a pak, když rok později písnička vyšla znovu v reedici, absolutně vystřelila a atakovala nejvyšší příčky světových hitparád. Není o rozchodu, není o tragédii, je o čekání na drahou polovičku v době, kdy se dva na nějaký čas musí odloučit. No a tehdy se stala taky takovou neoficiální hymnou války v zálivu, která byla v té době aktuální. Možná i to jí trošku pomohlo v tom dostat se mezi lidi. Máme připravenou taky českou skupinu, zástupce domácí scény, Kabáti. Možná už jste poznali, že s nimi vyrazíme na sever, tak si to dejte pořádně na hlas. A pořádně užijte. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší od 80. až po milénium.

0: tohle jste taky určitě dobře poznali. Soft Cell nám přispěli v playlistu Hitrádia Tainted Love. Záležitost, na kterou jsme vzpomínali v rámci hudebního speciálu Hitrádio Classic. A tohle je další velká klasika. Vyrazíme si na sever do Švédska poslechnout skupinu Roxette, která se vrátila zpátky na hudební scénu. Po 10leté pauze opět vystupují, už navštívili taky Českou republiku, možná jste byli na jejich koncertě a možná slyšeli právě tenhle skvělý hit Spending My Time, který tady pro vás máme v playlistu připravený a už za chvilku vám ho budeme nabízet na Hitrádiu v plném znění. Taky Bartés, Bananarama nebo Farm, to všechno do konce hodiny stihneme.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Hit Radio.

Tahle parádní věc se jmenuje All Together Now, stojí za ní skupina Farm, vám určitě velmi známá, věrná píseň. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší od 80. až po milénium, je to 20. večerní.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Poslední hodinu dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic otevírá zpěvačka Sandra, singlovka Loreen je nachystaná. Michal Pospíchal, dobrý večer.

Takhle energicky jsme otevřeli další hodinu hudebního speciálu Hit Radio Classic. Sloucháte Hit Radio, my pro vás máme každý všední den mezi 18. a 21. to nejlepší z našeho hudebního archivu. Vybíráme pro vás největší skvosty a nejúspěšnější songy hitparád od 80. let až po milénium. Teď vyrazíme do Lotyšska. Možná by vás z první dobré nenapadla nějaká skupina nebo interpret, který komerčně uspěl, přesto jeden existuje. Partička, která si říkala Brainstorm, zpívá Maybe.

0: Tuhle písničku dobře znáte, i pokud nepatříte mezi fanoušky Meše. Meše je ten seriál ze prostředí korejské války. Úvodní znělka se jmenovala Suicide is Painless. Originál není od Manic Street Preachers, to je předělávka. My jsme ji teď každopádně dali prostor tady ve vysílání Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, který nabídne taky něco z domácí scény. Baláš, Střihavka, Pavlíček, to jsou pánové, kteří dali dohromady kapelu BSP. Hit číslo jedna, Země vzdálená, připravený v playlistu Hit Radia. Taky Barbara Streisand, Woman in Love, nebo Vanessa Carlton, Thousand Miles. I to pro vás máme do dalších minut.
1: Well now, we call this the act of mating, but there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: Tahle písnička je nezaměnitelná, zejména díky tomu klavíru, který teď slyšíte pode mnou. Vanessa Carlton, A Thousand Miles, druhý měsíc roku 2002. I na ten jsme vzpomínali v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Přesuneme se do roku 95. Century dali dohromady taneční věc The Spirit.
1: I've been on this journey for years, but now I am stronger than ever because I have unlocked the secrets of the spirits.

0: tohle je hodně rozjařená, trošku bláznivá skladba Adam and the Ants, Stand and Deliver, záležitost, kterou jsme hráli tady na Hitradio, posloucháte hudební speciál Hitradio Classic. Máme pro vás opravdovou klasiku a velkou pohodu. I just call to say I love you. Stevie Wonder, nikdo jiný není majitelem tohoto charismatického hlasu, taky takhle vám budeme hrát už za okamžik. I Belinda Carlisle přispěje, nebo BG, The Prince of Rap, The Color of My Dreams, i to je věc, na kterou budeme vzpomínat. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, do konce hodiny vám stihneme zahrát ještě tyhle fantastické hity.
1: Kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.

hudebně ve stylu končí dnešní vydání hudebního speciálu Hitradio Classic Lonely Symphony. Tak to je věc, která nám uzavírá to dnešní vydání. My pro vás další nabídku toho nejlepšího z 80., 90. a milénia, ale budeme mít zase zítra úderem 18. hodiny. Tak uživejte čtvrteční večer s dalšími hity Hitradia. V té příští hodině to bude třeba partička Marquez, taky David Guetta nebo Ray. Rozhodně bude co poslouchat.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
4: 30 000 korun za nástup, to už stojí za pozornost. V Zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě, skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám, volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice, partner jistoty.

0: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: To je 45 prodejen na jednom místě.
0: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
1: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
0: nc.cepkov.cz.
2: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
4: Hit Radio Zlín.
5: Zlepši si náladu.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
3: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospa.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Zlín.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
3: To je 45 prodejen na jednom místě.
2: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
3: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
3: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
3: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
2: nc.cepkov.cz.
4: I'm Nicki Minaj.
5: Hey, this is John Legend.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Hey, what's up? It's Rihanna.
8: I'm Harry.
9: This is The Weeknd.

0: that Sharon?
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.